just fat high volume adding machine.

Got a lot to live for. Got a lot to live for. Got a lot to live for.

Europa2.cz. Je ich tam fakt dost. Drby. Tak šup na Europa2.cz. Je ich tam fakt dost.

0: Dobré ráno, ze Skotska.
1: Máš nějakou historku ze Skotska?
0: A jiné.
2: Nebo ještě dál.
3: Tady už se hodně, volám z Dubaje.
1: To jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
3: Sluníčko, teplo, ale možná až moc velký teplo.
1: Běž do hajzlu.
2: A nebo úplně nejdál.
4: Dobré ráno, tady je Oli.
1: Tak Oli, odkud voláš?
4: No já jsem na severní Moravě.
2: Oli má recht. Všude dobře, doma nejlíp.
1: Jsem na řádě, děkuju.
2: Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.

0: Evropa 2. 80.
1: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, leverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
2: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
3: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení, bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
4: U sportu není něco mezi. Buď gol, nebo není. Buď matchball, nebo balíte raketu. Buď 180,
5: 180,
4: nebo příště. A buď fandíte, nebo už dávno spíte. Evropská liga, série A, tenis, světové šipky, hokejová liga mistrů a spousta dalších. Sport bez kompromisů na televizních stanicích Sport 1 a Sport 2. Hrajte na Evropa2.cz o poukázky do Intersportu za 2000 korun.

0: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.

0: Poslucháč Európy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám z Panamy.
1: Cože, si Panamy?
3: Odkud nám voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžný dráhy nebo z Marsu. Haló?
5: Haló. To není z Marsu, z oběžný dráhy.
6: Německa.
7: Frontschaft Besuch.
0: Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.
7: Jo!

0: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
1: Pozorně se patří.
2: Francouzské drama Opuštěný se vrací k posledním 11 dnům Samuela Patyho, učitele dějepisu a zeměpisu. Snímek rekonstruuje krok za krokem události, které nakonec vedly k tragédii. Režisér Vincent Garang se přitom nezaměřuje jen na samotný zločin, ale především na řetězec lží, nedorozumění, vyhrocených emocí a selhání institucí, který mu předcházel. Na začátku všeho stojí vyučovací hodina věnovaná svobodě projevu a francouzskému pojetí odluky státu od náboženství. Samuel Paty během ní žákům ukáže také karikatury proroka Mohameda, které dříve zveřejnil satirický časopis Charlie Hebdo. Jedna ze studentek, která tehdy na hodině vůbec nebyla, podá doma zkreslenou verzi toho, co se ve třídě stalo. Z původní lži se postupně stává veřejné obvinění a sociální sítě celý případ ještě přeživí. Film sleduje, jak se situace, kterou bylo zpočátku možné uklidnit, postupně vymyká kontrole a jak se kolem učitele začíná stahovat smyčka nenávisti a výhrůžek. Cestou ze školy byl Samuel Paty 16. října 2020 zavražděn. Snímek Opuštěný je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
0: Evropa 2. 80. U sportu není něco mezi. Buď gol, nebo není. Buď matchball, nebo balíte raketu. Buď 180, nebo příště. A buď fandíte, nebo už dávno spíte. Evropská liga, série A, tenis, světové šipky, hokejová liga mistrů a spousta dalších. Sport bez kompromisů na televizních stanicích Sport 1 a Sport 2. Hrajte na Evropa2.cz o poukázky do Intersportu za 2000 korun.
3: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Doktorvit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Doktorvit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
0: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz. 82 a 105,5 FM.
4: Jednu na narosky, pak na svátek a tohle si vemu jen tak, na nákupy.
5: Stavte se i vy pro dárkovou kartu na Arkády. Vaše oblíbená akce je zpět. Při nákupu karty od 18. do 20. září vám k její hodnotě přidáme 20% navíc. Tak na viděnou. Arkády.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.

0: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
1: Dobré ráno, ladíte Evropu 2, bylo 7 hodin a Zuzka Kozáková už má zprávy, bude to krásný. Hezké ráno. Prezident Petr Pavel dnes odcestuje do Spojených států na valné shromáždění OSN. S národním projevem vystoupí ve středu. V programu má v New Yorku i řadu bilaterálních jednání a doprovodných akcí. U příležitosti 25. výročí také uctí památku obětí teroristických útoků z 11. září. V druhé polovině týdne zakončí návštěvu USA v Nebrasce. Superdávku, která slučuje dávky na bydlení, živobytí a děti, čekají další změny. Podle veřejnoprávní televize se chce ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka dohodnout s opozicí ještě během podzimu. Týkat se mají například exekucí a insolvencí, protože nárok na podporu v současné době stát odvozuje před přihlédnutím k takovým srážkám. Čeští tenisté zvítězili ve druhém kole kvalifikace Davisova poháru nad výběrem USA 3-2 na zápasy a postoupili opět po roce do finálového turnaje pro 8 nejlepších týmů. Rozhodující bod získal pro výběr kapitána Tomáše Berdycha Jiří Lehečka, který v závěrečné dvouhře porazil na betonovém povrchu v pražské O2 aréně Lernera Tiena 6-3-7-5.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na hlavních dálničních tazích je aktuálně klid, ovšem komplikace jsou v Praze, v Malešovské je komunikace uzavřena, pracuje se tady a kyvadlový provoz vás čeká na Plzeňsku na silnici 27 u obce Lužany.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Aktuálně počítejte s vysokou oblačností, v průběhu dne bude polojasno až oblačno, během odpoledne od severozápadu se zatáhne a přidá se k tomu déšť či přehánky. Ty pak ustanou v noci na pondělí, kdy se taky vyjasní. V průběhu dne naměříme teploty od 18 do 23 stupňů. Tolik dnešní první zprávy, 3 minuty po 7 jste s Evropou 2 a taky s Katkou Haškovou. No a dneska je světový den úklidu, ale to můžete začít na místě, kde možná máte větší nepořádek, než si myslíte, a já vám za chvilku řeknu, kde.
2: Evropa 2.

0: Krásné dobré nedělní ráno, ladíte Evropu 2 a dnes je 20. září. A to znamená, že dneska je světový den úklidu. A letos se ani nemusíte vrhat na takový ten šuplík s kabely, u kterých už 10 let nevíte, k čemu jsou. Protože letošním tématem světového dne úklidu je plýtvání jídlem. No a tady jsou nějaká čísla, která jsou docela šílená. Na světě se totiž ročně vyhodí přes 1 miliarda tun jídla, což je v přepočtu nejméně 1 miliarda porcí každý den. A teď pozor, největším problémem nejsou supermarkety ani restaurace, ale 60% toho potravinového odpadu vzniká přímo v domácnostech, takže u nás doma. Průměrně je to asi 79 kilo jídla na člověka za rok, což je naprosto extrémní číslo. Takže možná by nebyl špatný nápad dneska udělat takový, jak to říct, malý archeologický průzkum vlastní lednice nebo nedej bože třeba mrazáku. No a kdybych mohla navrhnout takové malé pravidlo, takže podívat se za jogurty, odsunout kečupy, zjistit, co je vlastně v takové té krabičce úplně vzadu. No a pokud se bojíte tu krabičku otevřít, tak taková tajná rada, ten úklid měl proběhnout už pravděpodobně minulý rok nebo život. Takže dneska není třeba žádný generální úklid, abyste oslavili světový den úklidu. Stačí dneska zachránit jednu papriku, dojít zbytek sýra a hlavně už nekupovat další, když doma máte 3. Tak krásnou neděli přeju. Díky, že ladíte Evropu 2.
1: Nastav uši hvězdám na Evropě 2.
2: Hey, what's up, Prague? This is Jeff.
3: And it's Chuck from the band Simple Plan, and you're hanging out with us right here on Europe 2.
4: Ahoy, this is Tom Grennan. I wanted to say hello to all the listeners of Radio Europa 2. Love before you.
5: Hi, we are One Republic, and we are sending greetings to listeners of Radio Europa 2.

0: Chuck Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Víte, proč jsem nehrál v Titaniku? Protože bych všechny zachránil.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na Zlínsku dnes uzavírají automobilové závody silnici mezi Napajedli a Halenkovicemi. Kvůli závodům do vrchu je úsek neprůjezdný, řidiči mohou místo obět přes Spytihněv nebo Žlutavu. Omezení pokračují také na silnici 27 v Plzeňském kraji. U Lužan se kvůli pracím jezdí kyvadlově jedním pruhem a počítá se se silným provozem. Podobná situace je na stejném tahu u Běšin na Klatovsku, kde oprava železničního viaduktu pouští dopravu střídavě jedním pruhem a mohou se tak tvořit kolony.
0: Žhavý novinky Evropy 2. Kygo a Dan Ty Minsky.

0: Lost Frequency, Slave It All, krásné dobré ráno, ladíte vysílání Evropy 2, maximum muziky. A my se ale podíváme taky, co je důležité na dnešním dnu. Nebo spíš, proč je dnešní den důležitý? Protože přesně 20. září, ale v roce 1973 se odehrál jeden z nejslavnějších tenisových zápasů historie. A hezky mi to ladí do tématu dnešních dnů, když se tenis hraje v O2 Areně. A vlastně tady v tom zápase šlo o mnohem víc než o tenis, protože proti sobě nastoupili 29-letá Billie Jean King a 55-letý Robbie Riggs, bývalá světová jednička. Riggs před zápasem sebevědomě tvrdil, že ženský tenis je horší, ženy nezvládají tlak a že i v jeho věku dokáže porazit nejlepší tenistku. A nebyla to úplně, jak bych to řekla, komorní exibice. V houstonském Astrodome bylo přes 30 tisíc lidí a další desítky milionů sledovali zápas v televizi. Celé to samozřejmě byl trošku cirkus. Billie Jean King přijela na kurt jako Kleopatra na zlatých nosítkách. Možná si říkám, kde se Naomi Osaka inspirovala, že? Riggs se nechal přivést v rikše, obklopený modelkami, to musel být skvělý zápas. No ale pak začal tenis, tam už tolik legrace nebylo. Billie Jean King ho porazila 6-4, 6-3, 6-3, 3 sety a hotovo. Zápasu se říkalo Battle of the Sexies, tedy bitva pohlaví, a stal se jedním ze symbolů boje za rovnoprávnější postavení žen ve sportu. Takže jestli si dneska budete chtít být před něčím až moc jistí, vzpomeňte si na Bobbyho Riggse. Někdy je lepší nechat velká prohlášení až po zápase. Hezký den. Maximum muziky.
1: Evropa 2. 80. Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
2: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
3: U sportu není něco mezi. Buď gol, nebo není. Buď matchball, nebo balíte raketu. Buď 180,
4: 180!
3: Nebo příště. A buď fandíte, nebo už dávno spíte. Evropská liga, série A, tenis, světové šipky, hokejová liga mistrů a spousta dalších. Sport bez kompromisů na televizních stanicích Sport 1 a Sport 2. Hrajte na Europa2.cz o poukázky do Intersportu za 2000 korun.
5: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
6: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Doktorovit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
7: 8.2 a 105.5 FM.
8: Svoboda.
9: Odpovědnost.
10: Naděje. Některá slova nestárnou.
11: 21. září si Praha na Mariánském náměstí připomene nedožité 90. narozeniny Václava Havla.
10: Celý den vás čekají diskuze,
11: slavnostní čtení,
10: odhalení Havlovy lavičky,
11: vystoupení hudebních hostů,
10: budovu nové radnice večer rozzáří světelná instalace
11: a vrcholem programu bude koncert Anety Langerové s kapelou.
10: Zažijte připomínku Havlova odkazu na Mariánském náměstí.
11: Vstupné je zdarma.
10: Více na praha.eu.

maximum muziky. Europa 2. Europa 2. Hudební novinka Evropy 2.

0: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký krytí střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
1: Ladíte Evropu 2, krásné dobré ráno, máme 8 hodin a jsou tady zprávy a Zuzka Kozáková.
2: Hezké ráno. Čeští automobiloví dopravci doufají v brzké kroky vlády proti vysokým cenám pohonných hmot. Volají přitom hlavně po opětovném snížení spotřební daně na naftu, což by pomohlo jejich konkurenceschopnosti. Vláda by tím podle nich měla brzy reagovat i na opatření Německa a dalších států. Už v minulých dnech dopravci varovali, že cena nafty na úrovni kolem 50 korun za litr by byla pro významnou část tuzemských firem velký problém. Vesnicí roku 2026 se staly Boršice ze Zlínského kraje. Porotu zaujala komplexní péče o obec a její obyvatele či bohatý spolkový život. Druhé místo v celostátním finále soutěže obsadila Vratslav z Pardubického kraje a třetí jsou Všeruby z Plzeňského kraje. Letos se přihlásilo 245 obcí, nejvíce od roku 2016. Časovkami dnes v Montrealu odstartuje mistrovství světa v silniční cyklistice. Hned v prvním dnu šampionátu bude v akci i největší hvězda české výpravy Matyáš Vacek. Muži vyrazí na trať v 18:45, ženy mají závod na programu od 15 hodin.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: S nehodou počítejte na dálnici D4 ve směru na Strakonice na 64. kilometru. Další nehoda je na D6 na prvním kilometru ve směru na Prahu. Na D35 máme omezení, a to na 268. kilometru ve směru na Hradec Králové. Probíhají tady záchranné a vyprošťovací práce po nehodě.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: Aktuálně počítejte s vysokou oblačností, v průběhu dne bude polojasno až oblačno, během pozdějšího odpoledne a na večer se zatáhne a bude pršet. Srážky ustanou v noci na pondělí a nakonec by se mohlo vyjasnit. Teploty ty nejvyšší očekáváme okolo 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy, vyladíte Evropu 2 a 2 minuty po 8 pokračuje Katka Hašková. A já vám takhle při neděli řeknu, proč nám malé radosti dělají tak dobře právě ve chvíli, kdy ty velké vypadají velice vzdálené. Už za chvíli.
3: Evropa 2.

0: maximum muziky Evropy 2. No a já jsem vám slíbila, že se podíváme na to, proč si kupujeme malé radosti ve chvílích, kdy třeba nemáme ani úplně peníze. Možná jste ten termín už slyšeli, říká se tomu Little Treat Culture, tedy kultura malých odměn. Jo, takže cestou z práce si třeba koupíte něco malého, sladkého, nebo nějakou kosmetickou blbůstku, objednáte si jídlo z rozvozu, prostě takové to malé, dneska jsem si to zasloužila. A ono to má takové docela zajímavé psychologické pozadí. Výzkum publikovaný v Journal of Consumer Psychology ukázal, že už ta samotná možnost si při nakupování něco vybrat může člověku po nějakém nepříjemném zážitku vrátit pocit kontroly a zmírnit smutek. Takže taková malá odměna opravdu může krátkodobě fungovat. A možná to není náhoda, že to je populární právě teď, protože podle letošního průzkumu Deloitte kvůli financím odkládá zásadní životní rozhodnutí 53% české Gen Z a dokonce 62% mileniálů. Protože, co si budeme, vlastní bydlení si momentálně nemůže dovolit téměř 60% mladší generace a 55% mileniálů. Takže člověk si pak moc hodně snadno může říct, když stejně nedosáhnu na byt, no tak si aspoň koupím tu maču za těch 150 korun. Jenomže tady to má samozřejmě háček. Jako jedna mača vás samozřejmě nepřipraví o byt, ale problém nastává, když se z takové té výjimečné malé odměny stane automatická odměna a už není ani tak malá. A prostě se stanete závislí na tom, že si zlepšujete náladu mačů za 150. Což je samozřejmě jenom jeden z příkladů. Protože malé částky tolik nebolí. 300 tady, 200 tam, jenomže na konci měsíce vám můžou zmizet tisíce, které by vám jinak mohly vytvořit třeba docela hezkou rezervu. A mimochodem i autoři toho výzkumu o retail terapii upozorňují na paradox. Nákup může krátkodobě vrátit pocit kontroly, ale pokud kvůli němu člověk skončí v dluhu, no tak samozřejmě může o ten pocit kontroly zase přijít. Takže možná nejlepší otázka není, mám si tu radost teda odpustit? Říká Kateřino, říkáš mi, že si nemám nic koupit. Ne, neříkám. Ale kupovala bych si to i ve chvíli, nebo spíš si takhle, spíš se sami sebe zeptejte, kupovala bych si to i ve chvíli, kdybych dneska měla úplně skvělý den. Protože jestli ano, tak si ten dort dejte. Ale jestli ne, tak možná nepotřebujete dort, ale jen prostě nějak přežít blbej den. Hezký den, tohle je Evropa 2.
1: Instagram Evropy 2 je plnej hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
2: Ježíš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
1: Musíš. A pohledů do zákulisí vysílání.
3: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
1: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
4: To je moje show.
1: Dej taky follow E2.cz.
5: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků, začínáme.
1: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
4: Vždycky to byla moje show.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Chovatelské trhy dnes mění provoz v Kroměříži. Omezení se týká ulic Osvoboditelů, Velehradské, Moravské a k výstavišti, kde se pohybuje větší množství lidí. A z Moravy na západ Čech na silnici 27 u Běšin na Klatovsku opravují železniční viadukt. Doprava se střídá v jednom pruhu a mohou se tvořit kolony. A dlouhodobější komplikace začala také v Žadci. V Plzeňské ulici je kvůli rekonstrukci neprůjezdný most a řidiči musí využít okolní komunikace. Tak šťastnou cestu.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: krásné dobré nedělní ráno, ladíte vysílání Evropy 2. No a protože září pro mě vždycky bylo ve znamení nového začátku, tedy nové školy. Teď už to teda úplně tolik samozřejmě neplatí v mém věku, ale myslím, že pro spoustu dětí to pořád platí. A byť už pár dní do té školy v tomto školním roce chodí, tak přesto ten školní obsah je stále součástí sociálních sítí. A já jsem teďka objevila nějaké hlášky dětí o škole a mají úplně skvělou logiku a tak vám je musím říct a věřím, že vám zlepší neděli stejně jako mě. Třeba prvňáček po 4 dnech školní docházky přišel za maminkou a řekl: mami, mohla bys mě z té školy zase odhlásit? A já tomu rozumím, protože prostě když se to netrefí, třeba špatná parta, špatná učitelka, jenomže ten chudák neví, co ho ještě čeká. Jo, 4 dny dal tomu šanci, otestoval prostředí a prostě se rozhodl, že neprodlouží. Nevím, co na to maminka, o tom už se nepíše. Další dítě zase nechápalo, proč tam musím chodit i letos, když už jsem tam chodil minulý rok. No přesně, logicky, že jo, přece špatné věci se nemusí opakovat, nebo... To byl teda tady slyšet nějaká nadšenost. Mami, já začínám žít úplně jiný, nový život. Jako ano, jiný i nový. Je otázka, jestli lepší. A moje oblíbená hláška nakonec. Můžu chodit do školy i v sobotu a v neděli? Tak tohle dítě, tohle si prosím chraňme, protože já mám evidentně podobný problém s nepochopením pracovního týdne. Taky tady vysílám sobotu a neděli, takže až se bude hledat moje náhrada, když tak tady chlapeček určitě zaskočí. Díky, že ladíte Evropu 2.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Hello? Hlavním hrdinou novinky Resident Evil je Brian v podání Austina Abramse. Není to elitní voják ani policista s perfektní muškou a ani člověk, který by měl doma skříň plnou brokovnic pro případ zombie apokalypsy.
3: You got time for another run?
4: No, I'm wrapped up for them.
3: It's outside the zone, so it pays double.
4: I can do that.
2: Je to obyčejný kurýr zdravotnického materiálu, který má něco dopravit z jednoho místa do druhého. Tentokrát se Brian vydává se zásilkou do Raccoon City, města, které se propadá do naprostého chaosu po úniku smrtícího viru.
3: Raccoon City General.
4: Hey, no sweat.
2: Zatímco ulicemi se šíří nákaza a lidé se mění v krvelačná monstra, Brian se snaží probojovat zamořeným městem ven. Mezitím se ale dostane přímo do centra děsivého tajemství, které mělo zůstat navždy pohřbeno v troskách města. Pod snímkem Resident Evil je podepsán režisér Zack Cragger, který o sobě dal naposledy vědět hororem Hodina zmizení. Aktuálně pracuje na sci-fi thrilleru The Flood. Novinka Resident Evil vznikala na přelomu loňského a letošního roku v Česku, konkrétně na pražském Karlíně, v Holešovicích, v barandovských ateliérech a v bývalém železničním tunelu v Litoměřicích.
4: I love you.
2: Resident Evil je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 80.
5: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
6: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
7: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
8: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení, bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
1: 8.2 a 105.5 FM.
9: Just one night all we got. Just one night all we got. Just one night all we got. Just one night all we got.
10: I ain't got time for you, baby. Either you're mine or you're not.

0: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký krytí střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
1: I v 9 hodin ladíte vysílání Evropy 22. září a Zuzka Kozáková má připraveny zprávy.
2: Je to tak, dobré ráno. Teplo domácnostem může od ledna zdražit až o 30%. Informují o tom novinky.cz. Jde hlavně o domácnosti, které topí plynem. Jeho dramatické zdražování na světových trzích navýší od příštího roku spotřebitelům ceny až skoro o třetinu. U běžné domácnosti by takový nárůst znamenal i přes 8000 korun ročně navíc. Poslanci by měli odmítnout zavedení dálniční známky pro jednu dálnici i převod části vybrané spotřební daně z nafty krajům. Doporučil jim to v tomto týdnu sněmovní hospodářský výbor. Proměnu dosavadní jednodenní známky na známku 24-hodinovou výbor však podpořil. Jde o totožný návrh, který již dříve poslancům předložil Senát. Poslanci mají novelu schvalovat v příštím týdnu. Lídr fotbalové ligy Slavia přivítá v 9. kole Plzeň. Úřadující šampion chce před reprezentační přestávkou potvrdit pozici jediného neporaženého týmu nejvyšší soutěže a upevnit si vedení před druhým Libercem. Sparta má před sebou náročné utkání na hřišti 4. Olomouce. V dalších zápasech se Hradec Králové utká s Teplicemi a Jablonec přivítá poslední Zlín.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: Stále opatrně na D35, a to na 268. kilometru ve směru na Hradec Králové. Došetřuje se tu nehoda. Bouralo se v Brně v Hladíkově ulici a s nehodou počítejte i na Českolipsku na vjezdu do Cvikova.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: Venku máme převážně polojasno až oblačno. Během dne od severu západu se zatáhne a bude pršet. Srážky pak ustanou v noci na pondělí a nakonec by se mohlo vyjasnit. Teploty se v průběhu dne dostanou na 18 až 23 stupňů. Na jižní Moravě můžeme místy naměřit 25 stupňů Celsia. Ze zpráv Evropy 2 je to vše. 3 minuty po 9. pokračuje opět Katka Hašková. Pokračuje Katka Hašková, stejně jako pokračuje Maximum muziky, a to bude ve znamení Katside, The Weeknd, The Killers, anebo už za chvíli Avalon Rockstone.
3: Evropa 2.

0: Evropy 2.
1: Pojďme se pobavit o jedné písničce z roku 2006, která je vlastně dost, jak to říct, fyzická. Je to o přitažlivosti, blízkosti a o tom momentu, kdy už vám nestačí být vedle někoho, chcete ho mít prostě co nejblíž. V textu se pořád vrací tělo, dotek, kosti na kostech, no a refrén to shrnuje vlastně úplně jednoduše. Je to přirozené. Původně se mimochodem skladba dokonce jmenovala It's Only Natural, tedy je to jen přirozené, až později dostala název, pod kterým je známe dnes. No a taky poměrně zásadní u této songy je klip. Jo, představte si romantický videoklip, mladý pár, plášky, no pod širým nebem, líbání. A pak do toho vstoupí Tim Burton. Takže asi tušíte, že to dlouho romantické nezůstane. Burton ten klip natočil stejně tak v roce 2006 a byl to mimochodem úplně první hudební videoklip, který kdy režíroval. A protože on miluje staré horory, kostlivce a trochu morbidní humor, dostal se tam samozřejmě celý

0: Evropa 2 Music Chart. Music
1: Chart. Evropa 2 uvádí
0: nejprestižnější hitparádu v českém éteru. Evropa 2 Music Chart. Hlasujte každý týden pro vaše nejoblíbenější songy na Evropa 2 CZ. Evropa 2 Music Chart. Každý čtvrtek a neděli od 6 večer. Aktuální žebříček Evropa 2 Music Chart na Evropa 2.cz.
2: Datart uvádí
3: Škoda Octavia na operativní leasing za 7950 korun bez DPH měsíčně.
4: U sportu není něco mezi. Buď gol, nebo není. Buď matchball, nebo balíte raketu. Buď 180, nebo příště. A buď fandíte, nebo už dávno spíte. Evropská liga, série A, tenis, světové šipky, hokejová liga mistrů a spousta dalších. Sport bez kompromisů na televizních stanicích Sport 1 a Sport 2. Hrajte na Evropa2.cz o poukázky do Intersportu za 2000 korun.
5: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
6: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
7: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Doktorvit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Doktorvit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
8: Dny Marianne.
9: Dny Marianne, jo.
8: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
9: No to je sen.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Dny Marianne v Prospán.

0: 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
1: Nejoblíbenější nákupy roku jsou zpět. Dny Merien. Od 18. do 21. září přicházejí se slevovými kupóny na módu, kosmetiku, elektro i vybavení bytu. Stáhněte si aplikaci Dny Merien a užijte si slevy až 70%. Nakupujte chytře od 18. do 21. září. Dny Merien.
2: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
3: U sportu není něco mezi. Buď gol, nebo není. Buď matchball, nebo balíte raketu. Buď 180, nebo příště. A buď fandíte, nebo už dávno spíte. Evropská liga, série A, tenis, světové šipky, hokejová liga mistrů a spousta dalších. Sport bez kompromisů na televizních stanicích Sport 1 a Sport 2. Hrajte na Europa2.cz o poukázky do Intersportu za 2000 korun.
4: Nepropásni zářijovou mateří doušku s vtipným Richardem Krajčem. Mega Minecraftí soutěž o Lego, lesky Smile od Lilian, voucher od Taekwondo ETF nebo stolní hra Chupa Chups čekají jen na tebe. Bláznivá barevná mateří douška právě v prodeji, tak si ji ulov, než zmizí.
5: Zpátky k muzice.

0: Chuck Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Vrtulník byl vynalezen, když mě pozorovali, jak dělám 8 kopů s otočkou za vteřinu.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: V Praze zůstává kvůli práci na plynovodu uzavřená Malešovská ulice a řidiči tudy neprojedou. Další omezení najdete také v Babičině ulici, kde oprava vodovodního potrubí zpomaluje provoz. A z Prahy na Plzeňsko silnice 27 u Lužan pouští dopravu kvůli pracím střídavě jedním pruhem a při silnějším provozu se tam může čekání trošku protáhnout.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Krásné dobré dopoledne, ladíte vysílání Evropy 2 s nedělním datem 20. září. A já vám teď řeknu, proč by vám nemuselo vadit, když vás někdo odmítne. A teď si myslím, že je celkem jedno, jestli se bavíme o odmítnutí osobním nebo pracovním, protože často právě dobré odmítnutí může způsobit, že se vám stane něco mnohem lepšího. Jeden úspěšný výrobce traktorů si koupil Ferrari. Jako ten příběh samozřejmě zní trošku jako divně, ale uvidíte, pochopíte, proč vám ho říkám. Jenomže on s tím autem nebyl spokojený, vadila mu hlavně spojka, tak si šel postěžovat přímo Enzu Ferrarimu. Jakože se chtěl nechat asi u něj zaměstnat, aby mu jako pomohl. Jenomže Enzo Ferrari tady toho pána podle slavné historky odbil ve stylu: víš co, starej se o traktory a sportovní auta nech na mě. Tak si ten člověk řekl dobře a založil si vlastní automobilku, jmenoval se Ferruccio Lamborghini. Ha. No, jenomže víte, co je nejhorší, že ten člověk se vůbec nepoučil, protože podobný příběh se stal znova. A zrovna to bylo právě ve fabrice Lamborghini, kde pracoval jistý Horacio Pagani, ten prosazoval karbon a nové technologie, ale jeho nápady tam neprošly. No, tak odešel a založil Pagani. Takže když vás někdo někde odmítne, ještě to vůbec nemusí znamenat, že na to nemáte. Možná jenom koukáte na člověka, který vůbec ještě neví, koho právě odmítl. A myslím, že to je hezká message pro dnešní den. Díky, že ladíte Evropu 2.
1: Evropa 2. 80. U sportu není něco mezi. Buď gol, nebo není. Buď matchball, nebo balíte raketu. Buď 180, nebo příště. A buď fandíte, nebo už dávno spíte. Evropská liga, série A, tenis, světové šipky, hokejová liga mistrů a spousta dalších. Sport bez kompromisů na televizních stanicích Sport 1 a Sport 2. Hrajte na Evropa2.cz o poukázky do Intersportu za 2000 korun.
2: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Doktorvit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Doktorvit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
1: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz 82 a 105,5 FM.
3: Jednu na narosky, pak na svátek a tuhle si vemu jen tak, na nákupy.
4: Stavte se i vy pro dárkovou kartu na Arkády. Vaše oblíbená akce je zpět. Při nákupu karty od 18. do 20. září vám k její hodnotě přidáme 20% navíc. Tak na viděnou, Arkády.
1: Už máš přečtený nejnovější drby. Tak šup na Evropa2.cz. Je jich tam fakt dost.
5: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec. Smích přátel. Ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha. Velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
6: Kongresové centrum Praha. Kde na okamžicích záleží.
1: Maximum muziky. Maximum tvý muziky. Maximum tvý muziky.
7: Evropa 2.

0: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
1: I v 10 hodin ladíte Maximum muziky Evropy 2. Zuzka Kozáková už sedí vedle mě a má připraveny zprávy. Hezké dopoledne. Prezident Petr Pavel dnes odcestuje do Spojených států na valné shromáždění OSN. S národním projevem vystoupí ve středu. V programu má v New Yorku i řadu bilaterálních jednání a doprovodných akcí. U příležitosti 25. výročí také uctí památku obětí teroristických útoků z 11. září. V druhé polovině týdne zakončí návštěvu USA v Nebrasce. Superdávku, která slučuje dávky na bydlení, živobytí a děti, čekají další změny. Podle veřejnoprávní televize se chce ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka dohodnout s opozicí ještě během podzimu. Týkat se mají například exekucí a insolvencí, protože nárok na podporu v současné době stát odvozuje před přihlédnutím k takovým srážkám. Čeští tenisté zvítězili ve druhém kole kvalifikace Davisova poháru nad výběrem USA 3-2 na zápasy. Postoupili opět po roce do finálového turnaje pro 8 nejlepších týmů. Rozhodující bod získal pro výběr kapitána Tomáše Berdycha Jiří Lehečka, který v závěrečné dvouhře porazil na betonovém povrchu v pražské O2 aréně Lernera Tiena 6-3, 7-5.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Opatrní buďte na dálnici D1 ve směru na Brno, na stém 72. kilometru máme odstavené vozidlo. Další komplikace hlásí Šumperk, v Jesenické ulici se bouralo a s komplikacemi počítejte taky na Českolipsku na vjezdu do Cvikova, kde se došetřuje nehoda.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Většinou polojasno až oblačno. Počítejte s tím, že se během odpoledne zatáhne, přidá se k tomu déšť či přehánky. Srážky pak ustanou v noci na pondělí, kde se taky vyjasní. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů, na jižní Moravě místy 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy, vyladíte nedělní Evropu 2 a 3 minuty po 10. si slovo bere Katka Hašková. No a my se blížíme do poslední společné hodinky. Já jsem si pro vás připravila příspěvek, který šokoval všechny Američany. Doufám, že šokuje i vás.
2: Evropa 2.

protože nejde jen o český zvyk nebo posedlost čistou podlahou. Je to prostě docela rozumná hygiena. Takže ano, Američané právě

0: Jo, Fejdit, Fadec.
1: Ale kluci, jak se tam zpívá to panda.
2: Imagine Dragons.
1: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
3: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem.
0: Z jiných rádí musím volat k nám, abychom jim něco pořádného zahráli.
3: Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
1: Díky vás a užijte si to.
3: Když uvidíte Albert...
4: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
5: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
6: U sportu není něco mezi. Buď gol, nebo není. Buď matchball, nebo balíte raketu. Buď 180, nebo příště. A buď fandíte, nebo už dávno spíte. Evropská liga, série A, tenis, světové šipky, hokejová liga mistrů a spousta dalších. Sport bez kompromisů na televizních stanicích Sport 1 a Sport 2. Hrajte na Europa2.cz o poukázky do Intersportu za 2000 korun.
7: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.

0: Chuck Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Will Chamberlain prohlásil, že se vyspal za svůj život s více než 20 tisíci ženami. Tomu říkám slabý úterek.

0: dvě, kde to stojí.
1: Silnice mezi Napajedli a Halenkovicemi na Zlínsku zůstává kvůli závodům do vrchu uzavřená. Řidiči musí po objížďce přes Pitihněv nebo Žlutavu. Další omezení je na silnici 27 u Běšin na Klatovsku, kde oprava železničního viaduktu pouští dopravu Kyvadlově jedním pruhem a mohou se tvořit kolony. A stejný režim platí také na silnici 27 u Lužán na Plzeňsku. Kvůli pracím se tam jezdí střídavě jedním pruhem a provoz může také výrazně zpomalovat. Ať už jdete kamkoliv, hlavně opatrně, šťastnou cestu a ideálně za doprovodu Evropy 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Maximum muziky na Evropě 2 a už tady mám pocit, že jsme na Didžině, protože Ondra Vodný vždycky přijde, roztančí to a to je vám tak hezký mu to tady předávat.
1: To je hezký. Dobré dopoledne.
0: Jak se máš, Ondro? Jsi tady včera byl
1: dobře,
0: dlouho.
1: Ne, mám se dobře, protože pořád, jak říkala moje žena, když jsem odjížděl, je to dobrý, ještě je hezky.
0: No a vidíš, a teď jsi sem přijel a já jsem ti řekla to samý.
1: No a to je dobře, je, pořád to působí na všechny pozitivně to sluníčko, ale trošku se děsím toho dalšího týdne, nevím, jestli jsi viděla, že přichází studená fronta.
0: Takže...
1: Říkal jsem včera, co budeme dělat, jako až zase bude pršet celý den.
0: No, vezmeme si deštník a oblečeme se, no.
1: Co jiné? Tak se oblíknem.
0: No, hele, takhle, jako nic dobrýho nás nečeká. Na druhou stranu, já si myslím, že s dobrou muzikou, dobrými tématy a dobrými moderátory Evropy 2 jde všechno líp zvládnout.
1: Tak po 11. teda se pokusím to dodržet.
0: Tak jo, nechávám vás tady v nejlepších rukou a my se slyšíme zase za týden. Ahoj.
2: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
3: Bonjour, monsieur Paty.
4: Francouzské drama Opuštěný se vrací k posledním 11 dnům Samuela Patyho, učitele dějepisu a zeměpisu. Snímek rekonstruuje krok za krokem události, které nakonec vedly k tragédii. Režisér Vincent Garang se přitom nezaměřuje jen na samotný zločin, ale především na řetězec lží, nedorozumění, vyhrocených emocí a selhání institucí, kterým mu předcházel. Na začátku všeho stojí vyučovací hodina věnovaná svobodě projevu a francouzskému pojetí odluky státu od náboženství. Samuel Paty během ní žákům ukáže také karikatury proroka Mohameda, které dříve zveřejnil satirický časopis Charlie Hebdo.
5: Si Charlie Hebdo?
6: Exactement.
4: Jedna ze studentek, která tehdy na hodině vůbec nebyla, podá doma zkreslenou verzi toho, co se ve třídě stalo. Z původní lži se postupně stává veřejné obvinění a sociální sítě celý případ ještě přeživí. Film sleduje, jak se situace, kterou bylo zpočátku možné uklidnit, postupně vymyká kontrole a jak se kolem učitele začíná stahovat smyčka nenávisti a výhrůžek.
7: On n'a aucune raison de paniquer.
4: Cestou ze školy byl Samuel Paty 16. října 2020 zavražděn. Snímek Opuštěný je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
2: Evropa 2. 80. U sportu není něco mezi. Buď gol, nebo není. Buď matchball, nebo balíte raketu. Buď 180, nebo příště. A buď fandíte, nebo už dávno spíte. Evropská liga, série A, tenis, světové šipky, hokejová liga mistrů a spousta dalších. Sport bez kompromisů na televizních stanicích Sport 1 a Sport 2. Hrajte na Evropa2.cz o poukázky do Intersportu za 2000 korun. Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz. Tát 82 a 105,5 FM.
8: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
2: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
9: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
2: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.
10: Zažijte dny venkova na Lipně. Už 26. a 27. září zažijte v rodinném areálu Lipno víkend plný traktorů, zemědělských strojů, zvířátek a zábavy pro celou rodinu. Děti čekají šlapací traktůrky, prolézačky, spousta dobrot a rodeovík. A v sobotu zahraje Michal Horák. Více na lipno.info.
2: Evropa 2. Maximum tvý muziky. Maximum tvý muziky. Evropa.

0: Somber do nedělní pohody hraje na Evropě 2, The Avenir a Bruno Mars. Pokračují už za chvíli.
1: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kriký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
0: Teď 2 minuty po 11. hodině na Evropě 2, také čas na zprávy se Zuzkou Kozákovou.
2: Hezké dopoledne. Čeští automobiloví dopravci doufají v brzké kroky vlády proti vysokým cenám pohonných hmot. Volají přitom hlavně po opětovném snížení spotřební daně na naftu, což by pomohlo jejich konkurenceschopnosti. Vláda by tím podle nich měla brzy reagovat i na opatření Německa a dalších států. Už v minulých dnech dopravci varovali, že cena nafty na úrovni kolem 50 korun za litr by byla pro významnou část tuzemských firem velký problém. Vesnicí roku 2026 se staly Boršice ze Zlínského kraje. Porotu zaujala komplexní péče o obec a její obyvatele či bohatý spolkový život. Druhé místo v celostátním finále soutěže obsadila Vraclav z Pardubického kraje a třetí jsou Všeruby z Plzeňského kraje. Letos se přihlásilo 245 obcí, nejvíce od roku 2016. Časovkami dnes v Montrealu odstartuje mistrovství světa v silniční cyklistice. Hned v prvním dnu šampionátu bude v akci i největší hvězda české výpravy Matias Vacek. Muži vyrazí na trať v 18.45, ženy mají závod na programu od 15 hodin.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: Na dálnici D11 pozor na trase Praha-Jaroměř-Sever. Na 69,5 kilometru máme v pravém pruhu sraženou zvěř. Ve Znojmě na Vídeňské třídě se srazila 2 osobní vozidla a s nehodou počítejte i na Trutnovsku na vjezdu do Dvora Králové nad Labem.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: Aktuálně převládá většinou zatažená obloha, postupně se k tomu přidá déšť či přehánky, zejména tedy odpoledne. Srážky pak ustanou v noci na pondělí. Teploty se pohybují většinou v rozmezí od 18 do 23 stupňů Celsia. Ze zpráv Evropy 2 je to vše. 4 minuty po 11. si slovo bere Ondra Vodný.
0: A v neděli 20. září Miley Cyrus, Coldplay, Ultranaté, samé naše maximum muziky Evropa 2.
3: Evropa 2.

맞은 별 내 우주와 너 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까

0: 11.20, posloucháte Evropu 2, Miley Cyrus dozněla, přidám k tomu Machine Gun Kellyho, bude Lola Young, to je naše víkendové maximum muziky Evropy 2, no a k tomu výhled trochu chladnějšího týdne, no trochu, nebudu strašit, může být až 14 stupňů Celsia, což je výrazně teda méně, než jsme byli zvyklí poslední týden, tak jenom, abyste na to byli připraveni a neříkali jste si, sakra, co se to děje? No, podzim se děje. Kdybyste nevěděli, dokonce v týdnu, už dokonce i podzim papírově začne. Neutečem tomu. Evropa 2.
1: Petře, ty hovado, když neumíš pít, tak tam prostě nejezdí.
2: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
3: On se šera sám už jemá na jedno a vrátil se půl čtvrtý, úplně zřízený, takže...
2: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu Song za trest.
4: Dnešní Song za trest bych chtěl zahrát sám pro sebe. Protože
0: jak to?
4: Jsem takový idiot, že už po druhé za sebou jsem si zabouchl klíče v bytě.
2: Song za trest.
4: Marie, nedalo se to vůbec žrát, tohle nemůžu být ani prasata. Takhle už opravdu ne.
2: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer na Evropě 2.
5: Datart uvádí Dny Marien.
6: Dny Marien, jo.
5: Ano, Dny Marien s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
6: No to je sen.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Zpátky k muzice.

0: 2, kde to stojí.
1: 11.36, jak to vypadá na silnicích, kde jednička na trase Brno-Praha hlásí na 183. kilometru zpomalení a dokonce 30-minutové zdržení. Dejnička k Praze ještě u Trhového Štěpánova z 57. kilometru pojedete v koloně k čerstvé nehodě. D2 do Brna od Modřic už je kolona a aktuálně je to okolo 15 minut. D8 na příjezdu do Prahy také k práci silničářů zhruba 15 minut ke sjezdu na Zdiby. Tak pevné nervy a šťastnou cestu. Alex Warren a také Cyril k tomu hrají na Evropě 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2. Kygo a Dan Timirsky.

0: Tohle je Justin Bieber na Evropě 2 v 11.49. Je tu podzim, vstoupí i papírově tenhle týden mezi nás a tak možná přijde nějaká ta rýmička a kašlíček a možná bude potřeba i doktorovi. Jo? Tak pokud si vybíráte doktora podle recenzí, tak pozorně poslouchejte, protože přišlo po takovém lehkém průzkumu těchto recenzí nepříjemné zjištění a to... Díky jedné věci, kvůli které unikly data jedné takové platformy, která pro lékaře zajišťuje objednávky, díky ní si kliniky mohly psát chvalospěvy sami na sebe a tvářit se přitom jako pacienti. Jo? Prošly tam 5000 recenzí a čtvrtina z nich byla potvrzena. A teď to hlavní, když ty recenze nechali oznámkovat podle toho, jak působí důvěryhodně, tak si představte, že ty, kteří byli falešní, působili vlastně úplně nejvíc reálně. A schválně si to zkuste, až si budete koukat někde na recenze a číst si, co kdo říká, jestli na vás bude působit taková nějaká jenom stručná, anebo rozkvětlá a který z nich důvěřovat budete a který ne. Takže pozor na to, není recenze jako recenze a některý, který vám přijdou nejlepší, možná vůbec nejsou pravý, aby se v tom, že kdo vyznal. Anika Iry za chvíli, Evropa 2.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Hello? Hlavním hrdinou novinky Resident Evil je Brian v podání Austina Abramse. Není to elitní voják, ani policista s perfektní muškou a ani člověk, který by měl doma skříň plnou brokovnic pro případ zombie apokalypsy. Je to obyčejný kurýr zdravotnického materiálu, který má něco dopravit z jednoho místa do druhého. Tentokrát se Brian vydává se zásilkou do Raccoon City, města, které se propadá do naprostého chaosu po úniku smrtícího viru.
3: Raccoon City General.
4: Hey, no sweat.
2: Zatímco ulicemi se šíří nákaza a lidé se mění v krvelačná monstra, Brian se snaží probojovat zamořeným městem ven. Mezitím se ale dostane přímo do centra děsivého tajemství, které mělo zůstat navždy pohřbeno v troskách města. Pod snímkem Resident Evil je podepsán režisér Zack Cragger, který o sobě dal naposledy vědět hororem Hodina zmizení. Aktuálně pracuje na sci-fi thrilleru The Flood. Novinka Resident Evil vznikala na přelomu loňského a letošního roku v Česku, konkrétně na pražském Karlíně, v Holešovicích, v barandovských ateliérech a v bývalém železničním tunelu v Litoměřicích.
4: I love you.
2: Resident Evil je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 80.
5: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
6: U sportu není něco mezi. Buď gol, nebo není. Buď matchball, nebo balíte raketu. Buď 180, nebo příště. A buď fandíte, nebo už dávno spíte. Evropská liga, Série A, tenis, světové šipky, hokejová liga mistrů a spousta dalších. Sport bez kompromisů na televizních stanicích Sport 1 a Sport 2. Hrajte na Europa2.cz o poukázky do Intersportu za 2000 korun.
7: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.

0: Pěkná Evropě 2 a 2 minuty po 12. Můžu slíbit Milu a taky Vryheba na Evropě 2.
1: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
0: Teď je čas na zprávy Evropy 2, 2 minuty po 12. Je tu s nimi Zuzka Kozáková.
2: Hezké poledne. Teplo domácnostem může od ledna zdražit až o 30%. Informují o tom Novinky.cz. Jde hlavně o domácnosti, které topí plynem. Jeho dramatické zdražování na světových trzích navýší od příštího roku spotřebitelům ceny až skoro o třetinu. U běžné domácnosti by takový nárůst znamenal i přes 8 000 korun ročně navíc. Poslanci by měli odmítnout zavedení dálniční známky pro jednu dálnici i převod části vybrané spotřební daně z nafty krajům. Doporučil jim to v tomto týdnu sněmovní hospodářský výbor. Proměnu dosavadní jednodenní známky na známku 24-hodinovou výbor však podpořil. Jde o totožný návrh, který již dříve poslancům předložil Senát. Poslanci mají novelu schvalovat v příštím týdnu. Lídr fotbalové ligy Slavia přivítá v 9. kole Plzeň. Úřadující šampion chce před reprezentační přestávkou potvrdit pozici jediného neporaženého týmu nejvyšší soutěže a upevnit si vedení před druhým Libercem. Sparta má před sebou náročné utkání na hřišti 4. Olomouce. V dalších zápasech se Hradec Králové utká s Teplicemi a Jablonec přivítá poslední Zlín.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: Na dálnici D1 se dostanete do kolony ve směru na Prahu od 57. kilometru. Na Královéhradecku u Stěžer máme nehodu a boural se i na Bruntálsku na vjezdu do obce Malá Morávka.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: Polojasno až oblačno, během odpoledne se zatáhne, dorazí déšť či přehánky. Teploty se pohybují mezi 18 až 23 stupni. Tolik ode mě, vyladíte stále Evropu 2 a 4 minuty po 12. pokračuje Ondra Vodný.
0: Nebudete věřit, po kom všem se pojmenovávají brouci. Mám pro vás jedno, který se jmenuje po velmi známé zpěvačce, za chvíli víc.

0: Department. Ten čtvrtý je pojmenovaný přímo po ním. Jsou to malinký ploštice, které žijou v Austrálii na stromech a vypadají dobře. To je dobrý, to asi by člověku nevadilo. Kdyby pojmenovali po něm něco hezky vypadajícího, mají krémový tělo s červenýma skvrnkama a pruhama. Věci si mysleli, že je to maskování. Takhle splývá s květama toho stromu, na kterým žije. A proč zrovna Taylor Swift? Jo? Proč se zrovna rozhodli pojmenovat po ní? Autorky napsali, že chtěli ocenit její talent, texty, co berou za srdce a radost, kterou spoustě lidem přináší. Takže jestli jste Swiftý, tak teď máte i vlastní obrouka. No, těžko říct, jestli člověk chce potom takový obroučka zašlápnout. Asi ne, takže heslem nech brouka žít, se říkte i na výletech, dejte si Samfeld nebo Jason Derulo, jsme Evropa 2.
1: Nastav uši hvězdám na Evropě 2.
2: Hey, what's up, Prague? This is Jeff.
3: And it's Chuck from the band Simple Plan, and you're hanging out with us right here on Europe 2.
4: Ahoy, this is Tom Grennan, and I wanted to say hello to all the listeners of Radio Europa 2. Love before you.
5: Hi, we are One Republic, and we are sending greetings to listeners of Radio Europe 2.
6: Datart uvádí.
7: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
8: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
9: U sportu není něco mezi. Buď gol, nebo není. Buď matchball, nebo balíte raketu. Buď 180, nebo příště. A buď fandíte, nebo už dávno spíte. Evropská liga, Série A, tenis, světové šipky, hokejová liga mistrů a spousta dalších. Sport bez kompromisů na televizních stanicích Sport 1 a Sport 2. Hrajte na Europa2.cz o poukázky do Intersportu za 2000 korun.
10: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
11: Dny Marian.
12: Dny Marian, jo.
11: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
12: No to je sen.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Ahoj Evi, ty přihledáš novou sedačku. A už jsi byla ve fáze? Tam ti specialistky na pohodlí s výběrem fakt pomůžou. Navíc probíhají dny Marian. Během nich ve fáze získáš slevu 20% na vše. A při platbě kartou Mastercard 3% navíc. Tak do které prodejny vyrazíme? Akce končí už zítra. Když kvalitní sedačku, tak od fáze. Více na fáze.cz.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
15: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
9: U sportu není něco mezi. Buď gol, nebo není. Buď matchball, nebo balíte raketu. Buď 180, nebo příště. A buď fandíte, nebo už dávno spíte.
16: Evropská liga, Série A, tenis.

0: Premiership i hokejová liga mistrů a spousta dalších. Sport bez kompromisů na televizních stanicích Sport 1 a Sport 2. Hrajte na Evropa2.cz o poukázky do Intersportu za 2000 korun.
1: Nepropásni zářijovou mateří doušku s vtipným Richardem Krajčem. Mega Minecraftí soutěž o Lego, Lesky Smile od Lilian, voucher od Taekwondo ITF nebo stolní hra Chupa Chups čekají jen na tebe. Bláznivá barevná mateří douška právě v prodeji, tak si ji ulov, než zmizí.
0: Zpátky k muzice.
2: Evropa 2.

0: Chuck Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Žádné globální oteplování neexistuje. To jsem jen přiblížil slunce, když mi bylo chladno.

0: Kde to stojí?
1: 12.36, jak to vypadá na silnicích D1 z Brna do Prahy u Ostrovačic k Domašovu je kolona, je to na 30 minut, D1 se plní před Šmejkalkou, od Hucerat je to do 10 minut a D8 před Prahou, uzdi pracují silničáři, zdržíte se do 5 minut. V Praze na okruhu z letiště na D1 na 16. kilometru ve sjezdu na Barrandov je porucha, nebo sedlo může vás překvapit. Alessandra a Kygo, to je naše víkendové maximum muziky, už za chvíli Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: 12.49, tohle je Adonis na Evropě 2. No a pokud držíte něco, čemu se říká přerušovaný půst a jíte jenom v určitým okně během dne, tak mám zprávu, která se vám moc nebude líbit. Věci vzali dvě skupiny lidí a dali jim úplně stejný kalorie i stejný složení jídla. Dokonce jim to jídlo připravovali sami, aby se to nedalo nějak ovlivnit a švindlovat. Jediný, v čem se to lišilo, bylo okno, jo, ve kterém nejedí. Jedna skupina jedla v 10-hodinovým, druhá v 16-hodinovým a mohla večeřet do 8. Po 12 týdnech obě skupiny schodily úplně stejně, něco přes 2,5% váhy. Nebyl tam vůbec žádný rozdíl. Takže co z toho plyne, že když se nezmění kalorie, samotný okno váhu neřeší. Teda dodám férově, že ten pokus dokončilo jen 39 lidí, byly to většinou starší ženy, takže na mladý se to přenášet nedá, ale ukazuje to něco málo o tom, jak fungují všechny tyhle pokusy. Samozřejmě na každýho funguje něco jiného, ale abyste věděli, že ne vždycky to má správný efekt. Výběrek sa David Guetta a Deči je muzika, kterou přidám za chvíli na Evropě 2.
1: Evropa 2. 80. U sportu není něco mezi. Buď gol, nebo není. Buď matchball, nebo balíte raketu. Buď 180, nebo příště. A buď fandíte, nebo už dávno spíte. Evropská liga, série A, tenis, světové šipky, hokejová liga mistrů a spousta dalších. Sport bez kompromisů na televizních stanicích Sport 1 a Sport 2. Hrajte na Europa2.cz o poukázky do Intersportu za 2000 korun. Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz 82 a 105,5 FM.
2: Jednu na narosky, pak na svátek a tohle si vemu jen tak, na nákupy.
3: Stavte se i vy pro dárkovou kartu na Arkády. Vaše oblíbená akce je zpět. Při nákupu karty od 18. do 20. září vám k její hodnotě přidáme 20% navíc. Tak na viděnou. Arkády.
1: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na europa2.cz a bav se na maximum. Každý výjimečný okamžik začíná na správném místě. Tam, kde se setkávají lidé, nápady a emoce, kde výhled inspiruje a každý prostor se přizpůsobí vašemu příběhu. Ať plánujete kongres, konferenci, gala večer nebo společenskou událost, dopřejte svému okamžiku místo, které si zaslouží. Více na kcp.cz.
4: Kongresové centrum Praha, kde na okamžicích záleží.

0: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
1: Je 13 hodin, minuta k tomu na Evropě 2, čas na zprávy se Zuzkou Kozákovou.
2: Hezké odpoledne. Česko se dlouhodobě potýká s nedostatkem klinických psychologů. Ministerstvo zdravotnictví proto navrhuje, že zkrátí dobu jejich vzdělávání. Podle návrhu ministerstva by namísto stávajících 4 let práce v oboru mohl před atestací nově stačit pouze 1 rok praxe. Součástí změny je i připravovaný 2letý navazující magisterský obor klinická psychologie. Právě po něm by bylo možné získat atestaci rychleji než doposud. Návrh se ale líbí oborovým organizacím. Prezident Petr Pavel dnes odcestuje do Spojených států na valné shromáždění OSN. S národním projevem vystoupí ve středu. V programu má v New Yorku i řadu bilaterálních jednání a doprovodných akcí. U příležitosti 25. výročí také uctí památku obětí teroristických útoků z 11. září. V druhé polovině týdne zakončí návštěvu USA v Nebrasce. Už zítra odehrají čeští volejbalisté další utkání na mistrovství Evropy. V osmém finále se utkají s Belgičany, kteří ovládli skupinu C v Tampere. Češi s nimi po 4 hladkých vítězstvích v řadě poslední 2 oficiální zápasy těsně prohráli, naposledy v přípravě na letošní šampionát. Na velké akci se oba týmy dosud nestřetly. Hrát se bude zítra v Turíně od 16 hodin.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: Pozor si dejte na dálnici D5 ve směru na Plzeň. Na 62. kilometru máme odstavené vozidlo na krajnici. Bouralo se v Plzni v Plaské ulici a dejte pozor i v Ústí nad Labem. Nehodu 2 vozů máme v ulici Předmostí.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: Stále většinou polojasno až oblačno. Během odpoledne se zatáhne a očekáváme déšť či přehánky. Srážky pak ustanou v noci na pondělí, kdyby se mělo taktéž vyjasnit. Teploty se pohybují většinou mezi 18 až 23 stupni. Tolik ode mě, vyladíte Evropu 2 a krátce po 13. si slovo bere Ondra Vodný.
1: Tři minuty po 13. hodině můžu slíbit, že bude tady svým s Alesso, Offenbach a ještě mnohem víc. Tak držte vonu dále, odpoledne jsme Evropa 2.
3: Evropa 2.

0: The Avitek ve 13.17 na Evropě 2 bude k tomu Post Malone, Miles Smith, no a ve 13.17 taky pohled do vesmíru na měsíc, jo. Představte si, že na měsíci se objevil nový kráter, má 222 metrů v průměru a je hluboký přes...
1: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již...

Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Vetřelci existují, ale dobře vědí, že na planetu se mnou nemají ani vkročit.

0: kde to stojí.
1: 12.32, rychlý pohled na silnice D1 z Brna do Prahy, u Ostrova 4 do Mašovu, kolona. D1 se plní okolo Šmejkalky, tam se zdržíte okolo 10 minut. D8 před Prahu stále pracují silničáři u Zdib a zdržíte se i v Praze na okruhu z letiště na D1. Eva Farná, Kenya Grace, Simply Plan přidávám z Maxima muziky na Evropě 2.
0: Žhavý novinky Evropy

0: Benson Boone na Evropě 2 ve 13.46. Koketujete s umělou inteligencí, možná si teď chystáte věci do školy, do práce, tak velmi znepokojivá a zvláštní věc se děje za branami AI. Věci v New Yorku nechali spolupracovat několik samostatně jednajících programů s umělou inteligencí od různých firem, z různých národností, a po pár dnech si všimli, že si ty programy začaly vymýšlet vlastní hantýrku. Jo? Předělovali si vlastní významy, známy slovům, domluvali si vlastní pravidla a přebírali je jedna od druhý. Dám vám ukázku, ať slyšíš, jak to zní. Jedna napsala: práce, která snědla 3 studený ruce a s každou byla poctivější. Studený ruce jsou v tom jejich slengu nezávislí posuzovatele, takže to znamená, že tu práci prověřili 3 lidi zvenku. A tady je ten problém, čím díl spolu mluví, tím méně mi rozumí. Ty rozhovory si sice můžete přečíst, tak jak jsem vám to říkal, ale zní to divně, že? Nemáte si jak ověřit, co si vlastně řekli, vědí to jenom ty modely sami. Tak pozor, co si o vás říkají, když zrovna na nich nepracujete. Věraj přidám za chvíli Evropa 2.
1: Evropa 2, 80.
2: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
3: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
4: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
5: U sportu není něco mezi. Buď gol, nebo není. Buď matchball, nebo balíte raketu. Buď 180, nebo příště. A buď fandíte, nebo už dávno spíte. Evropská liga, série A, tenis, světové šipky, hokejová liga mistrů a spousta dalších. Sport bez kompromisů na televizních stanicích Sport 1 a Sport 2. Hrajte na Europa2.cz o poukázky do Intersportu za 2000 korun.
6: 82 a 105,5 FM.
7: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
8: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.
9: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec. Smích přátel. Ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha. Velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
10: Kongresové centrum Praha, kde na okamžicích záleží.

0: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kriký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
1: 14. hodina je tu na Evropě 2 nechybí zprávy a Zuzka Kozáková.
2: Hezké nedělní odpoledne. Superdávku, která slučuje dávky na bydlení, živobytí a děti, čekají další změny. Podle veřejnoprávní televize se chce ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka dohodnout s opozicí ještě během podzimu. Týkat se mají například exekucí a insolvencí, protože nárok na podporu v současné době stát odvozuje před přihlédnutím k takovým srážkám. Vesnicí roku 2026 se staly Boršice ze Zlínského kraje. Porotu zaujala komplexní péče o obec a její obyvatele či bohatý spolkový život. Druhé místo v celostátním finále soutěže obsadila Vratslav z Pardubického kraje a třetí jsou Všeruby z Plzeňského kraje. Letos se přihlásilo 245 obcí, nejvíce od roku 2016. Nový mnichovský primátor v sobotu na Tereziánské louce v bavorské metropoli na dva údery narazil sud piva, čímž oficiálně zahájil stý 91. ročník pivních slavností Oktoberfest. Svátek piva potrvá do 4. října a pořadatelé do té doby očekávají více než 6 milionů návštěvníků, včetně českých turistů. Tuplák vyjde v průměru na 15 eur.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: Pozor na D3 ve směru na České Budějovice. Na 124. kilometru máme nehodu, policie na místě, provoz usměrňuje. Opatrnost se vyplatí určitě i v Praze v Ruské ulici, kde se došetřuje nehoda. A bouralo se i na Českobudějovicku na silnici 20 u obce Sedlec. Tak i tady dejte pozor.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: Polojasno až oblačno, místy zataženo, počítejte s deštěm či přeháňkami, ty ustanou v noci na pondělí. Teploty se aktuálně pohybují mezi 18 až 23 stupni, na jižní Moravě místy naměříme 25 stupňů Celsia. Ze zpráv Evropy 2 je to vše, krátce po 14. si slovo bere Ondra Vodný.
1: Luis Capaldi, Dua Lipa a James Marriott, to je výběr dnešního nedělního odpoledního Maxima muziky na Evropě 2.
3: Evropa 2.

v restauraci. Budete se divit, ale nejvíc tam lidem vadí psy a děti, jo? Kam podle lidí psy nepatří, tak to se

0: než tým mladší. Na stadionu potom třeba je to skoro třikrát a ještě jedna věc, která mě pobavila, 59% majitelů si myslí, že jejich zvíře má hodně neobvyklý jméno, ještě to tam zaznělo v tom průzkumu taky. No, tak ať už máte psa s jménem zajímavým nebo nezajímavým, tak vězte, že v restauraci z něj nikdo moc radost mít nebude. A z dětí zase naopak v letadle, ale víme, jak to je, že? Os frekvencí s Alex Warren k tomu za chvíli na Evropě 2.
1: YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Víc než 60 milionů views a 100 000 odběratelů. Skvělé podcasty se známými hosty, nejlepší interpreti z domácí scény, zahraniční hosté, reporty z akcí a spousta dalšího. Buď přitom s námi a sleduj exkluzivní obsah, který ti servíruje jedině Evropa 2. Držíme ti flek i na YouTube.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od...
3: Škoda Octavia. Na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
4: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
5: Nestíháš? Pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: 14.33, pojďme se podívat, jak to vypadá na silnicích, stále opatrně, pokud pojedete po D1 z Brna do Prahy, Ostrovačic, Domašovu, se můžete zdržet, stejně tak okolo Šmejkalky, příjezd do Prahy po D8, uzdip silničáři a jinak šťastnou cestu a návrat z víkendu přeji Oliver Heldens a taky Aviči k tomu budou hrát na Evropě 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Posloucháte Evropu 2, 14.44 a k tomu za chvíli třeba Kygo a jeho novinka Heaven on Your Mind. Pokud se taky cítíte jako v nebi ještě stále v neděli, ať vám to vydrží i po 15. hodině, Kuba Štěpán vám tomu bude hrát, tak držte vlnu i dál. Jsme Evropa 2.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Bonjour, monsieur Paty.
3: Francouzské drama Opuštěný se vrací k posledním 11 dnům Samuela Patyho, učitele dějepisu a zeměpisu. Snímek rekonstruuje krok za krokem události, které nakonec vedly k tragédii. Režisér Vincent Garang se přitom nezaměřuje jen na samotný zločin, ale především na řetězec lží, nedorozumění, vyhrocených emocí a selhání institucí, který mu předcházel. Na začátku všeho stojí vyučovací hodina věnovaná svobodě projevu a francouzskému pojetí odluky státu od náboženství. Samuel Paty během ní žákům ukáže také karikatury proroka Mohameda, které dříve zveřejnil satirický časopis Charlie Hebdo.
4: Charlie Hebdo?
5: Exactement.
3: Jedna ze studentek, která tehdy na hodině vůbec nebyla, podá doma zkreslenou verzi toho, co se ve třídě stalo. Z původní lži se postupně stává veřejné obvinění a sociální sítě celý případ ještě přeživí. Film sleduje, jak se situace, kterou bylo zpočátku možné uklidnit, postupně vymyká kontrole a jak se kolem učitele začíná stahovat smyčka nenávisti a výhrůžek.
6: On n'a aucune raison de paniquer.
3: Cestou ze školy byl Samuel Paty 16. října 2020 zavražděn. Snímek Opuštěný je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 80. U sportu není něco mezi. Buď gol, nebo není. Buď matchball, nebo balíte raketu. Buď 180,
7: 180,
1: nebo příště. A buď fandíte, nebo už dávno spíte. Evropská liga, série A, tenis, světové šipky, hokejová liga mistrů a spousta dalších. Sport bez kompromisů na televizních stanicích Sport 1 a Sport 2. Hrajte na Evropa2.cz o poukázky do Intersportu za 2000 korun. Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz. 82 a 105,5 FM.
8: Jednu na narosky, pak na svátek a tuhle si vemu jen tak, na nákupy.
9: Stavte se i vy pro dárkovou kartu na Arkády. Vaše oblíbená akce je zpět. Při nákupu karty od 18. do 20. září vám k její hodnotě přidáme 20% navíc. Tak na viděnou. Arkády.
1: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
10: Zažijte Dny venkova na Lipně. Už 26. a 27. září zažijte v rodinném areálu Lipno víkend plný traktorů, zemědělských strojů, zvířátek a zábavy pro celou rodinu. Děti čekají šlapací traktůrky, prolézačky, spousta dobrot a rodeovík. A v sobotu zahraje Michal Horák. Více na lipno.info.

0: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
1: Posloucháte Evropu 2. Zuzka Kozáková nachystala nové zprávy na 15. hodinu, tak pojďme do nich.
2: Dobré odpoledne. Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš se ve svém pravidelném shrnutí událostí týdne vymezil proti válce. Chce bojovat za konec války. Podle něj je impotence Evropy strašná. Na konferenci Mezinárodní institut strategických studií uvedl, že Evropa nechce jednat o míru a mluví jen o válce. A to podle něj nemá nic společného s tím, že musíme zbrojit a připravit se, kdyby se náhodou něco stalo. Teplo domácnostem může od ledna zdražit až o 30%. Informují o tom Novinky.cz. Jde hlavně o domácnosti, které topí plynem. Jeho dramatické zdražování na světových trzích navýší od příštího roku spotřebitelům ceny už skoro o třetinu. U běžné domácnosti by takový nárůst znamenal i přes 8 000 korun ročně navíc. Stejně jako v minulých letech přilákaly korunovační klenoty na Pražský hrad stovky návštěvníků. Pražané i čeští a zahraniční turisté dorazili v sobotu před Vladislavský sál ještě před otevřením výstavy, která letos nese podtitul Habsburkové 500. Expozice je otevřena každý den. Hrad letos připravil také speciální program pro nevidomé a slabozraké s kopií koruny, která umožní její zkoumání hmatem.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: Pozor na dálnici D1 ve směru na Prahu. Odstavené vozidlo je na 162. kilometru. Na D3 ve směru na České Budějovice na 111. kilometru máme odstavené vozidlo po nehodě.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: Většinou zataženou místy s deštěm či přeháňkami, teploty nepřekračují 25 stupňů Celsia. Zítra nás čeká proměnlivá oblačnost. Na severu a severovýchodě může ojediněle pršet. Nejvyšší teploty se dostanou na 13 až 18 stupňů a bude vát čerstvý vítr s nárazy až 60 km za hodinu. Tolik zprávy, vyladíte Evropu 2 a krátce po 15. už si slovo bere Kuba Štěpán.
1: Po několika letech plných Paříže, vztahových zmatků a nepřehlédnutelných outfitů se jeden velký seriál chystá říct definitivní s Bohem. Který to je a kdy dorazí poslední série? Řeknu za chvíli na Evropě 2. Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2. Jsou seriály, které člověk sleduje pár týdnů a pak na ně zapomene, a pak jsou ty, které se vám nějak nenápadně připletou do několika let života. Přesně to je případ Emily in Paris, ať už jste ji milovali, nebo jste u každého druhého outfitu nechápavě kroutili hlavou. Teď se ale Emily po 6 sériích opravdu loučí. Lily Collins právě dokončila natáčení poslední řady a sama přiznala, že je pro ní zvláštní zavírat kapitolu, která ji několik let výrazně zasahovala do života. S Emily se loučí po letech, během kterých se z obyčejné Američanky v Paříži stal jeden z nejvýraznějších seriálových fenoménů Netflixu. A poslední série ještě jednou pořádně provětrá nejen v Paříži, ale i na dalších místech v Evropě, včetně Řecka. Čekají poslední velká rozhodnutí kolem práce, taky vztahu a hlavně toho, kde vlastně vidí svoji budoucnost. Takže finále má uzavřít nejen všechny romantické zmatky, ale i celý její život v Paříži. Šestá a závěrečná série dorazí na Netflix 24. prosince, takže letos na Vánoce. Kapr, cukroví, dárky a potom ještě poslední pokus zjistit, jestli Emily konečně ví, co vlastně chce.
1: Užívej si Evropu 2 až do večera.
2: Ty zpíváš jako Justin Bieber.
3: Čumíš, vej?
1: Songy na přání.
4: Pro moji dcerku Mariánku.
2: Mariánka je krásný jméno. Jak vás to napadlo tohle?
4: To bylo manželova takový vysněný jméno pro holčičku.
3: Jak na něj přišel, mě tak napadá?
4: Jestli znáte film, kdo hulí, ten umí.
1: Ty nejdůležitější témata celého dne.
5: Lidé, kteří poslouchají často muziku, mají o 40% menší pravděpodobnost demence.
1: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
3: My moderujeme. Švanci přijde na kukačku.
1: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
6: Tento týden v Kauflandu.
7: U sportu není něco mezi. Buď gol, nebo není. Buď matchball, nebo balíte raketu. Buď 180, nebo příště. A buď fandíte, nebo už dávno spíte. Evropská liga, série A, tenis, světové šipky, hokejová liga mistrů a spousta dalších. Sport bez kompromisů na televizních stanicích Sport 1 a Sport 2. Hrajte na Europa2.cz o poukázky do Intersportu za 2000 korun.
6: Opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
8: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Ahoj Evi, ty přihledáš novou sedačku a už jsi byla ve fa?
10: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již...

0: Škoda Octavia. Na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
1: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, leverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.

0: Chuck Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Voda se vaří rychleji, když se na ní dívá.
2: Hello. You're out there. You're trying.

0: kde to stojí.
1: Pojďme zkontrolovat dopravní situaci. Silnější provozy na D1 na průtahu Brnem. Čekejte zdržení jak ve směru do Ostravy, tak i směrem do Prahy, kde se pak tvoří nesouvislé kolony v okolí Divišova od 41. kilometru. Popojíždět budete až na konec omezení k mostu Šmejkalka na kilometr 25. Silnice 3 vás pozdrží na trase z Tábora do Prahy před Meličínem. Menší zdržení je taky u Votic a Olbramovic. Nárazově se tvoří kolona v okolí Benešova a taky si postojíte před Cenohrady. V Praze je plnější Štěrboholská spojka směrem k Lanovému mostu a postojte si i na D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy u Poděbrad. Mezi kilometry 36 až 25 opravují dálnici a překvapivě tvoří se kolona. Tak pevný nervy, hlavně v klidu a šťastnou cestu do cíle přeju. Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2. Kygo a Dan Timinsky.

0: Ladíte Evropu 2. Jsou období, kdy vás vlastně nic zásadního netrápí, ale stejně jedete tak nějak na rezervu. Práce, povinnosti, telefon, večer, gauč a další den na novo. A právě v takové chvíli by vám v některých zemích mohl doktor vedle běžné péče doporučit něco docela nečekaného. Zajděte si do muzea nebo do galerie. Existuje totiž takzvané sociální předepisování. Smyslem je dostat člověka na chvíli z běžného režimu, mezi lidi a hlavně k něčemu, co zaměstná hlavu jinak než e-maily, úkoly a to, co ještě nestihl. Samozřejmě to neznamená, že monet nahradí léčbu, jo. Spíš, že i kultura může být docela příjemný restart. Takže jednou možná místo receptu uslyšíme dvakrát týdně galerie, o víkendu muzeum. A kdyby to nezabralo, tak zvýšíme dávku impresionistů. Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. U sportu není něco mezi. Buď gol, nebo není. Buď matchball, nebo balíte raketu. Buď 180, 180, nebo příště. A buď fandíte, nebo už dávno spíte. Evropská liga, série A, tenis, světové šipky, hokejová liga mistrů a spousta dalších. Sport bez kompromisů na televizních stanicích Sport 1 a Sport 2. Hrajte na Evropa2.cz o poukázky do Intersportu za 2000 korun.
2: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
1: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz 98.2 a 105.5 FM. Evropa 2. Kam vyrazit?
3: Rašínovo nábřeží v Praze užije 20. září jedním z největších evropských open-air vegan veletrhů Vegí náplavka plným rostlinné gastronomie, ohleduplné ke zvířatům a planetě. V programu se jako vždy setkáte s těmi nejnovějšími typy a novinkami z veganské gastronomie a životního stylu. Najdete tady taky velký výběr všeho potřebného pro etický životní styl. Těšit se můžete na prezentace a live ochutnávky nových značek každých 30 minut v Tasting Zóně, nabídku velkých i menších rostlinných podniků a restaurací v celém areálu, většinu našich i zahraničních projektů na ochranu zvířat a planety. Celodenní program s inspirativní hosty z oblasti gastronomie i lifestylu, hudba a program ve family a pet zónách. Více informací najdete na www.veginaplavka.cz. Tak se přijďte ukázat, doporučuje Evropa 2.
4: Svoboda, odpovědnost,
5: naděje. Některá slova nestárnou.
4: 21. září si Praha na Mariánském náměstí připomene nedožité 90. narozeniny Václava Havla.
5: Celý den vás čekají diskuze,
4: slavnostní čtení,
5: odhalení Havlovy lavičky,
4: vystoupení hudebních hostů,
5: budovu nové radnice večer rozzáří světelná instalace
4: a vrcholem programu bude koncert Anety Langerové s kapelou.
5: Zažijte připomínku Havlova odkazu na Mariánském náměstí.
4: Vstupné je zdarma.
5: Více na praha.eu.
6: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
1: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
7: A můžu ještě něco říct?
8: No povídej.
7: To nejlepší rádio na světě.
8: Adame.
1: Bez generace E2 by to nešlo.
7: Děkuji vám.
1: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
9: Každý výjimečný okamžik začíná na správném místě.
8: Tam, kde se setkávají lidé, nápady a emoce, kde výhled inspiruje a každý prostor se přizpůsobí vašemu příběhu. Ať plánujete kongres, konferenci, gala večer nebo společenskou událost, dopřejte svému okamžiku místo, které si zaslouží. Více na kcp.cz.
9: Kongresové centrum Praha, kde na okamžicích záleží.

0: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
1: Na Evropě 2 jsou před námi zprávy na 16. hodinu a s nimi přichází Zuzka Kozáková.
2: Vítejte u zpráv. Česko se dlouhodobě potýká s nedostatkem klinických psychologů. Ministerstvo zdravotnictví proto navrhuje, že zkrátí dobu jejich vzdělávání. Podle návrhu ministerstva by na místo stávajících 4 let práce v oboru mohlo před atestací nově stačit pouze 1 rok praxe. Součástí změny je i připravovaný 2letý navazující magisterský obor klinická psychologie. Právě po něm by bylo možné získat atestaci rychleji než doposud. Návrh se ale nelíbí oborovým organizacím. Prezident Petr Pavel dnes odcestuje do Spojených států na valné shromáždění OSN. S národním projevem vystoupí ve středu. V programu má v New Yorku i řadu bilaterálních jednání a doprovodných akcí. U příležitosti 25. výročí také uctí památku obětí teroristických útoků z 11. září. V druhé polovině týdne zakončí návštěvu USA v Nebrasce. Už zítra odehrají čeští volejbalisté další utkání na mistrovství Evropy. V osmifinále se utkají s Belgičany, kteří ovládli skupinu C v Tampere. Češi s nimi po 4 hladkých vítězstvích v řadě poslední 2 oficiální zápasy těsně prohráli. Naposledy v přípravě na letošní šampionát. Na velké akci se oba týmy dosud nestřetly. Hrát se bude zítra v Turíně od 16 hodin.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: Pozor si dejte na dálnici D5 ve směru na Plzeň. Na 28. kilometru máme sraženou zvěř v pravém pruhu. V Českém Krumlově v ulici Sídliště Plešivec se došetřuje nehoda, stejně tak na Havlíčkobrodsku na vjezdu do obce Česká Bělá.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: Převážně zataženo, místy s deštěm či přeháňkami a teplotami do 25 stupňů. Zítra nás čeká proměnlivá oblačnost na severu a severovýchodě s přeháňkami. Jinak teploty očekáváme mezi 13 až 18 stupni a bude vát čerstvý vítr s nárazy až 60 km za hodinu. Ode mě je to vše, vyladíte stále Evropu 2 a stále taky Kubu Štěpána.
1: Celý týden jedete na plný obrátky, ale večer máte stejně pocit, že jste toho udělali málo. Proč se tento dojem objevuje tak často, i když se vlastně skoro nezastavíte? I o tom bude řeč. Tak držte vlnu, tady je vaše nedělní Evropa 2.
3: Evropa 2.

0: Společnost vám dělá Evropa 2. Schválně mám tady něco k zamyšlení. Celý den jedete. Ráno práce, během ní maily, zprávy, telefonáty, cestou domů nákup, vyzvednout zásilku, něco zařídit, doma uklidit, něco uvařit, odpovědět ještě na dvě věci, které v uvozovkách hoří, a večer konečně sedíte na gauči a místo pocitu, že jste dneska opravdu odvedli bravurní výkon, vám hlavou proběhne, stejně jsem toho zase půlku nestihl. Tento pocit má překvapivě hodně lidí. Ne proto, že bychom byli lidní nebo neuměli organizovat čas, problém je spíš v tom, že spousta každodenních úkolů vlastně nikdy nekončí. Umyjete nádobí, večer je tam další kousek. Vyberete, v koši už čeká nová várka. Nakoupíte a druhý den někdo vypije poslední mléko. Odpovíte na všechny zprávy a než odložíte telefon, tak přijdou další tři. Celý den tady něco dokončujete, ale ten krásný moment hotovo, všechno splněno, prakticky nepřijde. A z toho pak snadno vznikne pocit, že bychom měli pořád zvládat víc. Přitom občas není špatné si večera říct dost, zbytek počká. Seznam úkolů má totiž jednu nepříjemnou vlastnost. Nikdy neřekne děkuju a běž si lehnout. Evropa 2.
1: Hosté na Evropě 2. Tak, jak je neznáte, ale opravdu.
2: Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90 až do 22.

0: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
2: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.

0: Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Všichni mají slepé střevo. Já mám střevo, které vidí.

0: kde to stojí.
1: Jak to vypadá na silnicích? Provoz začíná sílit. D11 na trase z Hradce Králové do Prahy vázne u Poděbrad od 36. kilometru, kde probíhá oprava. Postojíte si až k Sadské na kilometr 25. Zpomaluje D1 z Brna do Prahy v okolí Divišova. Nesouvislé kolony se táhnou od 41. kilometru až k Šmejkalce. Od 25. kilometru je pak provoz v tuto chvíli plynulejší. V Praze se plní příjezdy jak od Plzně z D5, tak i z D8. A Štěrbolovská spojka směrem na Průmyslovou vás momentálně zdrží na 5 až 10 minut. Tak buďte opatrní a šťastnou cestu přeju. Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Posloucháte Evropu 2. Když se řekne dovolená, většina z nás si automaticky představí, že pojede s partnerem, rodinou nebo kamarády. Jenže někdy nastane chvíle, kdy nikdo nemůže, nikomu se nechce tam, kam chcete vy, a vy si řeknete dobře, tak já pojedu sám. A ono to má překvapivě hodně výhod. Ráno vstáváte, kdy chcete, nemusíte 20 minut řešit, kam půjdete na večeři, nikdo vám v 9 ráno neoznamuje, že dneska máte naplánovaných 6 památek, a když chcete celý den ležet u moře, nikdo nepřijde s větou, když už jsme tady, tak bychom měli něco vidět. Prostě absolutní svoboda. Tedy až do chvíle, než začnete rezervovat hotel. Solo cestování je čím dál oblíbenější, jenže velká část cestovního ruchu pořád počítá hlavně s dvojicemi. Pokoje, kajuty nebo zájezdy jsou často naceněné tak, že když jedete sami, zaplatíte nepříjemně blízko ceně za dva, takže jedete sami, jíte sami, spíte sami, ale účet očividně stále věří, že někde existuje váš imaginární protějšek. Zároveň ale solo cestování neznamená, že chcete týden s nikým nepromluvit. Lidé často chtějí hlavně vlastní prostor a vlastní program, ale zároveň možnost někoho poznat, přidat se k výletu nebo večer posedět s dalšími lidmi. A to mi vlastně zní jako ideální dovolenkový vztah. Přes den se klidně potkáme, ale večer mi dejte pokoj. Doslova. Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. 80. Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.

0: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký krytí střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
1: Ladíte Evropu 2, co je kde nového, ví Zuzka Kozáková, pojďme na aktuální zprávy. My jsme Evropa 2.
2: Hezké odpoledne. Superdávku, která slučuje dávky na bydlení, živobytí a děti, čekají další změny. Podle veřejnoprávní televize se chce ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka dohodnout s opozicí ještě během podzimu. Týkat se mají například exekucí a insolvencí, protože nárok na podporu v současné době stát odvozuje před přihlédnutím k takovým srážkám. Vesnicí roku 2026 se staly Boršice ze Zlínského kraje. Porotu zaujala komplexní péče o obec a její obyvatele či bohatý spolkový život. Druhé místo v celostátním finále soutěže obsadila Vratslav z Pardubického kraje a třetí jsou v Šeruby z Plzeňského kraje. Letos se přihlásilo 245 obcí, nejvíce od roku 2016. Nový mnichovský primátor v sobotu na Tereziánské louce v bavorské metropoli na dva údery narazil sud piva, čímž oficiálně zahájil stý 91. ročník pivních slavností Oktoberfest. Svátek piva potrvá do 4. října a pořadatelé do té doby očekávají více než 6 milionů návštěvníků, včetně českých turistů. Tuplák vyjde v průměru na 15 eur.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: Pokud jste na cestách, tak dejte pozor na dálnici D1, a to ve směru na Brno. Od tého 83. kilometru se nárazově můžete dostat do kolony. Další komplikace jsou na D11 na trase Praha Jaroměř sever. Na 63. kilometru bouralo osobní vozidlo.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: Většinou zataženo, může pršet a teploty nepřekračují 25 stupňů Celsia. Nový pracovní týden začne proměnlivou oblačností. Na severu a severovýchodě bude pršet, na horách očekáváme četnější srážky. Teploty očekáváme mezi 13 až 18 stupni Celsia a v průběhu dne bude vát čerstvý vítr s nárazy až 60 km za hodinu. Ode mě je to vše, ladíte nedělní Evropu 2 a krátce po 17. už taky Kubu Štěpána.
1: Tradičně kolem 17:15 nabídnu hudební šrapnel, ke kterému vznikl jeden hodně stylový klip pod vedením slavného filmového režiséra, který song to bude. Počkejte si tady u nás na Evropě 2.

0: Evropy 2.
1: Hudební šrapnel Evropy 2 dnes vytáhne kapelu The Killers a single Bones, který vyšel 27. listopadu roku 2006, a to na albu Sam's Town. A jako single se například v Británii dostal až na 15. místo. Text je hlavně o přitažlivosti, touze po blízkosti a fyzickém spojení dvou lidí. Dost ikonický je i videoklip. O něj se postaral Tim Burton a byl to vůbec jeho první hudební videoklip. Samozřejmě v něm nechybějí kostlivci, že? Tak pojďme se vrátit takřka o 20 let zpátky.
0: Víkendový hudební šrapnel Evropy 2.

0: Není polední pauza jako polední pauza. Vy můžete strávit s nejmilejším týpkem českýho éteru.
1: Dal bych ruku do ohně, že mnozí ho znáte.
0: Vím, Pája.
1: Zkuste doplnit.
0: Švejnar, Reinhard, Cejnar, co já vím.
1: Ale C je správně.
0: A co nám Cejny nabídneš?
1: Mně nejde z pusy dát slovo.
0: Tak to se máme na co těšit. Pavel Cejnar, od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
1: No.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
3: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
0: Zpátky k muzice.

0: na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Země měla kdysi 2 měsíce. S jedním jsem si zahrál golf.

0: kde to stojí.
1: Taky v neděli sledujeme dopravní situaci. Postojte si na D1 ve směru z Brna do Prahy. Nesouvislé kolony jsou od 40. kilometru v okolí Divošova a fronta se sune až ke Šmejkalce na 23. kilometr. D1 pak vázne na pár minut v obou směrech na průtahu Brnem. Silnější provoz je i na trojce, a to na trase do Prahy. U Benešova zpomalíte i před Cenohraby. No a nárazově se tvoří kratší fronta i od Českých Budějovic mezi Voticemi a Olbramovicemi. Více aut se vrací do Prahy, čekejte tady silnější provoz na příjezdech do metropole. Aktuálně Štěrboholská spojka směrem k Průmyslové vás drží na 5 až 10 minut. Tolik ze silnic, ať už jedete kamkoliv, buďte opatrní a šťastnou cestu přeju. Evropa 2. Žhavý novinky Evropa.

0: posloucháte Evropu 2. Kdo někdy ráno po povedeném večírku otevřel oči a během prvních tří vteřin pochopil, že to včera přehnal, tak naprosto přesně ví, jak rychle jde lidská důstojnost stranou. V tu chvíli jste ochotní vyzkoušet skoro všechno, vývar jasně, kolá sem s ní, lax, okurek, no proč ne? Někdo přísahá na tučné jídlo, další nedá dopustit na kafe, no a pak samozřejmě existuje klasická rada dát si vyprošťováka, která už sama o sobě zní jako začátek dalšího problému, že? Jenže proti našim předkům jsme pořád amatéři. Historické recepty na následky alkoholu doporučovali kdeco. Zelí, různé byliny, koření a dokonce i zvířecí orgány. Mezi opravdu výživnými nápady se objevily například kozí plíce. A na tom je krásně vidět, jak dlouho lidstvo řeší pořád stejnou otázku. Jak večer udělat sérii rozhodnutí a ráno za ně pokud možno nenést žádné následky. Což se nám mimochodem dodnes úplně nepodařilo. Zázračný spolehlivý lék na kocovinu pořád nemáme. Mal Smith nebo Kygo a Dan Timinsky, okoření další várku Maxima muziky. Tak držte vlnu a užívejte neděli. Tady je vaše Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. Action. Novinky v kinech.
2: Hello? Hlavním hrdinou novinky Resident Evil je Brian v podání Austina Abramse. Není to elitní voják, ani policista s perfektní muškou a ani člověk, který by měl doma skříň plnou brokovnic pro případ zombie apokalypsy.
3: You got time for another run?
4: No, I'm wrapped up for the...
5: It's outside the zone, so it pays double.
4: I can do that.
2: Je to obyčejný kurýr zdravotnického materiálu, který má něco dopravit z jednoho místa do druhého. Tentokrát se Brian vydává se zásilkou do Raccoon City, města, které se propadá do naprostého chaosu po úniku smrtícího viru.
5: Raccoon City General.
4: Hey, no sweat.
2: Zatímco ulicemi se šíří nákaza a lidé se mění v krvelačná monstra, Brian se snaží probojovat zamořeným městem ven. Mezitím se ale dostane přímo do centra děsivého tajemství, které mělo zůstat navždy pohřbeno v troskách města. Pod snímkem Resident Evil je podepsán režisér Zack Cragger, který o sobě dal naposledy vědět hororem Hodina zmizení. Aktuálně pracuje na sci-fi thrilleru The Flood. Novinka Resident Evil vznikala na přelomu loňského a letošního roku v Česku, konkrétně na pražském Karlíně, v Holešovicích, v barandovských ateliérech a v bývalém železničním tunelu v Litoměřicích.
4: I love you.
2: Resident Evil je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 80.
6: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
7: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na Portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.

0: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
1: Posloucháte Evropu 2, taky v 18 hodin pro vás máme zprávy. Pokračuje Zuzka Kozáková.
2: Dobrý podvečer. Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš se ve svém pravidelném shrnutí událostí týdne vymezil proti válce. Chce bojovat za konec války. Podle něj je impotence Evropy strašná. Na konferenci Mezinárodní institut strategických studií uvedl, že Evropa nechce jednat o míru a mluví jen o válce. A to podle něj nemá nic společného s tím, že musíme zbrojit a připravit se, kdyby se něco stalo. Teplo domácnostem může od ledna zdražit až o 30%. Informují o tom Novinky.cz. Jde hlavně o domácnosti, které topí plynem. Jeho dramatické zdražování na světových trzích navýší od příštího roku spotřebitelům ceny až skoro o třetinu. U běžné domácnosti by takový nárůst znamenal i přes 8 000 korun ročně navíc. Stejně jako v minulých letech přilákali korunovační klenoty na Pražský hrad stovky návštěvníků. Pražané i čeští a zahraniční turisté dorazili v sobotu před Vladislavský sál ještě před otevřením výstavy, která letos nese podtitul Habsburkové 500. Expozice je otevřena každý den. Hrad letos připravil také speciální program pro nevidomé a slabozraké s kopií koruny, která umožní její zkoumání hmatem.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: Na dálnici D1 pozor, můžete se nárazově dostat do kolony od stého 91. a půltého kilometru ve směru na Prahu. Opatrnost se vyplatí i na dálnici D11. Na trase Praha Jaroměř sever pozor na 62. kilometru. Tady máme bourané vozidlo.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: Většinou zataženo s deštěm a teplotami do 25 stupňů Celsia. V pondělí nás čeká proměnlivá oblačnost. Objeví se i přehánky, ale to je na severu a severovýchodě. Na horách to budou srážky četnější. Teploty očekáváme mezi 13 až 18 stupni a bude vát čerstvý vítr s nárazy až 60 km za hodinu. Tolik dnešní poslední zprávy. Vyladíte Evropu 2 a teď už taky Music Chart s Bobem Švarcem.
4: Není to tak dlouho, co jsem tady v hitparádě Music Chart na Evropě 2 hovořil o zpěvačce Adéle. Neplést Adél, to je nikdo jiný. Adéla je slovenská zpěvačka Adéla Jirgová celým jménem a prostě nějak se jí to povedlo, že odstartovala kariéru opravdu teda nevídaným způsobem. Stalo se tak v show Popstar Academy, kde se probojovala mezi 20 finalistek. 6 z nich mimochodem se stalo členkami americké kapely Cat's Eye, kterou, jestli se teď dívám správně, tady mám dokonce i v našem aktuálním žebříčku. No a Adéla teda se pomalu stává světovou popstar, protože z písní Ain't in LA tak se dostala dokonce do prestižní singlové hitparády Billboard Hot 100 a oznámení jejího evropského turné tak opravdu vyvolalo šílenství. Na koncert v Londýně o kapacitě necelých 5 000 lidí tak se stálo v řadě a ta řada měla 60 000 fanoušků. 60 000 lidí chtělo vidět ten její koncert, kam se mohlo dostat jenom 5 000 a vlastně všude po Evropě to oznámení turné tak vyvolalo šílenství, takže asi bude narváno v Dublinu, Manchesteru, Glasgow, Paříži, Kolíně, nad Rýnem samozřejmě, Bruselu, Utrechtu, Kodani, Stockholmu, Oslu, Berlíně, ve Varšavě, všude a samozřejmě taky v ČR, v Praze. Celé turné právě u nás bude startovat a zase ten koncert, co vím, tak v sále o kapacitě 4 000 lidí přibližně, tak ten koncert se vyprodal za 1 minutu. Slyšíte dobře, za minutu bylo hotovo, takže to taky o něčem vypovídá. No a Adéla teď teda 4. září vydala desku a my tady už máme z téhleté desky první novou věc. Ovšem, nikoli hned teď. Ne hned na začátku mezi soutěžními novinkami. Samozřejmě na novinky dojde taky, ale zatím Adélu máme jako ukázku z jiné hitparády a to z britské, takže zase na tom se ukazuje ten obrovský úspěch, že slovenská zpěvačka je tady jako ukázka z britské hitparády. A bude to v 2. hodině dnešní chart, takže v podstatě vás teď zvu, lákám na to, abyste si počkali. No a teď vítejte, tohle je 36. letošní Music Chart na Evropě 2, já jsem Bob Švarc a i mezi soutěžními novinkami zajímavá jména, například hned teď na začátek Katy Perry, tak jdeme na to. Let's go!

Tak mám dvě věci k dnešní novince číslo jedna v hitparádě Music Chart na Evropě 2, jakože dvě věci za sebe. Jednak, že mě to stále fascinuje, pořád zas a znova, a to už v téhleté branži přece jenom nějakou dobu se pohybuju, pořád je prostě přijde neuvěřitelné, jak i lidé, co neumějí zpívat, tak jak třeba takhle zní dobře. Což Katy Perry, pojďme si říct, že přesně je ten případ, protože kdo jste někdy byl na živém vystoupení Katy Perry, tak ne, že by vysloveně zpívat neuměla, ale prostě není to ideální, jo? Prostě její frázování, dejme tomu, ale prostě ten vokál samozřejmě někdy to trošku ujede, někdy je trošku falešná. Dneska je to jedno. Samozřejmě všechny ty prostředky elektronické tak to dokážou skrýt, no a speciálně takhle na albu a v singlu, tak prostě Katy Perry zní jako zpěvačka par excellence. Ale je to úplně jedno, protože samozřejmě hvězda to je, pódiová show skvělá a na tom koncertě se to vlastně svým způsobem ztratí. Ale jak říkám, fascinuje mě to, co dokáží technologie. To je jedna věc a druhá věc, ta píseň nevím, jak zněla vám, ale na mě to působilo, jak kdyby Katy Perry se na někoho zlobila, tak snad to není na jejího nového partnera, relativně stále ještě nového, což je bývalý kanadský premiér Justin Trudeau. Tak já jsem z té písně slyšel trošku jako něco, jako je trudomyslnost třeba, no, tak snad to nesouvisí s tím, že Justin Trudeau je její přítel. Jinak teda po měsících očekávání a spekulací, tak právě vyšel tenhle nový single, který je vlastně pokračování, tahle ta skladba, která se jmenuje Watch It Burn, tak je pokračováním loňského singlu Band-Aids, možná to zní zvláštně, ale když si pustíte klip k téhle té písni, tak zjistíte, že vlastně Band-Aids byl první díl a tohle Watch It Burn je pokračování příběhu. Ale to jsou klipy, to nás nezajímá. Nás zajímá, jak to znělo, jestli se vám to líbilo. Novinka číslo jedna u nás v hitparádě. No a novinka číslo dva rovnou už se hlásí o slovo a s ní i Alex Warren, tady je.

Posloucháte Hitparádu Music Chart na Evropě 2 a já jsem si teď uvědomil, teď mi to došlo, že jsme si vystříleli už všechny future hity z minulého vydání, protože jak Katy Perry, tak teď Alex Warren už tady byli před týdnem mimo soutěž. Dneska už jsou to soutěžní novinky a tohle konkrétně byla novinka číslo 2 od hudebního fenoménu, kterým nepochybně je Alex Warren, který vydal své nové album teď na konci léta, bylo to 28. srpna, album s názvem Wild Child, což není úplně náhoda, že se to album takhle jmenuje. Prý skrývá osobní příběhy o ztrátě, o rodině, o životních lekcích, a to především o těch, které zpěvákovi předal jeho otec, který právě mu takhle říkal. Když jsem vyrůstal, teď cituju Alexa Warrena, táta mi říkal Wild Child, neboli divoké dítě, takže tohle slovo pro mě mělo vždycky zvláštní význam a dokonce ho mám i vytetované, svěřuje se Alex Warren. Tak si schválně teď představte, nebo spíš vzpomeňte na to, jak vám říkali rodiče, co byste si nechali tím pádem vytetovat na své tělo, jak by znělo to oslovení. Já třeba, když jsem byl dítě, tak by říkali Bobík, takže já bych si měl někam nechat vykérovat Bobík, on tam má Wild Child, Alex Warren, no a tím vlastně tak trošku i tohleto nové album představuje a z něj, z toho nového alba, je i tenhle ten jeho nejnovější single s názvem Passenger. U nás novinka číslo 2. Tak a jdeme na to, co už prošlo, jaká vždycky říkám, hlasovacím sítem, to znamená to, čemu jste dávali hlasy u nás na webu Evropa2.cz. Jdeme na top 20 a dívám se, respektive ověřuji si, jestli je to tak, jak si myslím. Ano, The Script minule byly novinkou soutěžní a dneska už jsou na 20. místě. Dostali jste je tam do žebříčku.

i německé kapely Giant Rooks. No a jdeme teda pohlédnout dál, co nás čeká, tak kratičká pauza jednak, ale hned po ní na 18. místě to

0: protože zkrátka Ed Sheeran teď má za sebou takovou zvláštní zkušenost, která zároveň tak trošičku odpovídá nebo minimálně otevírá téma, jestli se mají umělci vyjadřovat k politickým tématům nebo ne, a když se nějaký umělec vyjádří, tak jestli to pak kritizovat nebo to nechat být. Je to věc, která se řeší často i u nás, takže myslím, že i to je důvod, proč byste dál měli být z naší hitparádu. Za chvilinku pokračujeme.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Boba Schwarze. Evropa 2.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
3: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 000 bez DPH. Více na Toyota.cz.
4: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
5: Dny Breno? Dny Breno? Dny Breno!
6: Co se to děje?
5: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
6: Tak to musí slyšet každý.
5: Dny Breno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
6: Podmínky akce u obchodníka.
5: Breno. Podlaha dělá domov.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
8: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svianský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
9: Jednu na narosky, pak na svátek a tuhle si vemu jen tak. Na nákupy.
10: Stavte se i vy pro dárkovou kartu na Arkády. Vaše oblíbená akce je zpět. Při nákupu karty od 18. do 20. září vám k její hodnotě přidáme 20% navíc. Tak na viděnou. Arkády.
11: Instagram Evropy 2 dělá s lidma věci.
12: A byl konec. Já byl roztancovaný. Ještě teď se.
11: Buďte taky roztancovaný. Jako skoro 400 tisíc followerů Instagramu Evropy 2. Dej follow E2CZ a bav se na maximum.
12: Takže jste to odnesli vy, milí posluchači.
11: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu. Ty největší hvězdy. Našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
13: A můžu ještě něco říct?
12: No povídej.
13: To je nejlepší rádio na světě.
12: Adame.
11: Bez generace E2 by to nešlo.
13: Děkuji vám.
11: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2. Držíme ti flek i ve Žďáru nad Sázavou. Evropa 2. 101,5.

Za chvíli Luis Capaldi na 17. místě v hitparádě Music Chart na Evropě 2. Teď ale takové téma trošku na hraně, protože tohle se často řeší i u nás, jestli umělci si mají své politické a společenské názory nechávat pro sebe, nebo jestli se mají všeobecně vyjadřovat. Sami to víte, že se to propírá opravdu relativně často. Tak příklad ze světa, jo, co se stalo. Ed Sheeran během vlastně pár chvil tak se stal určitě u spousty svých fanoušků neoblíbený už, protože je na turné a jeho součástí jako předskokan byl i rapper Macklemore. Už není, protože na koncertě v New Jersey veřejně podpořil Palestinu a několikrát tam i zvolal heslo Svobodná Palestina během jedné písně, tak ještě za ním taky na obrazovce běžely záběry z Gazy a propalestinská hesla a tak dále a tak dále. No a po několika dnech promotér toho turné, Eda Sheerana, tak oznámil, že Macklemore už na turné dále pokračovat nebude. Důvodem mělo být především ultimátum některých stadionů v USA, které uvedly, že pokud Macklemore bude dále součástí Sheeranova turné, neumožní konání dalších koncertů. Ed Sheeran se k tomu hned vyjádřil na sociálních sítích s tím, že teda vyhazov Macklemora z turné nebyl jeho rozhodnutím, že musel se podvolit vlastně rozhodnutí promotéra, respektive těch provozovatelů stadionů, taky, že je proti všem válkám samozřejmě a vlastně Macklemora svým způsobem podpořil, ale v tu chvíli už to bylo úplně jedno, takže Ed Sheeran teď řeší, že vlastně on sám vypadá jako ten, kdo umlčuje Macklemora a ještě navíc se mu odhlásili z turné další jeho hosté, to znamená například bratr Billy Eilish, Phineas nebo dánská skupina Lucas Graham. Umělci nesmí být umlčováni, když se zastávají utlačovaných, nechal se slyšet právě bratr Billy Eilish, no. Tak co k tomu dodat? Samozřejmě, už jsem to říkal hned v úvodu, tohle je téma, které se řeší často. Jestli umělci se mají vyjadřovat, nemají se vyjadřovat. Samozřejmě někteří se vyjadřovat ani nechtějí, aby si to nepošpatnili u svého publika. Pak jsou zase tací, kteří samozřejmě se vůbec netají svými názory. Já teda si myslím, že a teď úplně bez ohledu na názor, že vlastně umělci to právo samozřejmě na vyjádření mají, ale zároveň vím, co na tom ty ostatní štve, že samozřejmě umělci jsou více slyšet, takže na ten jejich názor je taky více slyšet. No. Je to na zvážení. Každý si odpověste sám. Maximum muziky. Music Chart.

Mluvil jsem o Edu Sheeranovi před chvilinkou. Vlastně ten Luis Capaldi zní docela podobně. Ty ostrovní kořeny se nezapřou, takže hezky nám to do sebe zapadá dneska v hitparádě Music Chart na Evropě 2, která za chvilinkou bude pokračovat už 16. místem, na něm Martin Garrix a U2, takže možná si vzpomenete, že to ještě nedávno, vlastně před nějakým týdnem, 14 dny, tak byla novinka. No a tahle ta novinka, musím říct, že teda trošku propadla. Jak se jí minule dařilo, tak dneska nám spadla na to 16. místo z toho minulého 10., takže je to pát týdne. To je jedna věc, kterou teď vám chci říct. No a druhá, v tuhle chvíli důležitá, že potom nás taky čeká na místě 15. sestava Alesso a Pendulum. A to je skladba, která, musím říct, že mě tady dost baví v poslední době, takže mě dost mrzí, že za chvilinku ji uslyšíme naposled, aspoň tady u nás v Music Chart, protože po 7 týdnech nás opouští, takže si ji pořádně užijte. Evropa 2 Music Chart.

Rap za chvíli, taky Mirai, ne teda dohromady, ale postupně pochopitelně po sobě v hitparádě Music Chart, a to na 14. respektive 13. místě. No a proč za chvíli, tak na to je poměrně jednoduchá odpověď. Musíme si dát první dnešní Future Hit a s ním je tady Thomas Robin a jeho nová skladba, jmenuje se Lucky Photograph a je to píseň, která pro mě opravdu hodně znamená. Teď nemluvím pochopitelně ovšem za sebe, ale cituji už Tomase Robina, tohodle mladého českého umělce. Tomas dodává ve své podstatě o něčem, na co podle mě spousta z nás při dnešním uspěchaném životě zapomíná. Trávíme tolik času plánováním, honbou za cíly a přemýšlením nad tím, co bude dál, že někdy přehlédneme lidi, kteří stojí přímo vedle nás. Přitom právě oni se často stanou tou nejdůležitější součástí celého příběhu. A život má zvláštní schopnost nás překvapovat. Někdy nás zavede úplně jinam, než kam jsme si mysleli, že míříme. Někdy se věci, o kterých jsme byli přesvědčeni, změní ze dne na den a někdy jsou ty nejcennější okamžiky právě ty, které jsme vůbec nečekali. Tak teď jsem vám v podstatě v kostce řekl, o čem píseň je, a teď teda pojďme to do sebe nechat plynout přímo ze samotné skladby novinky od Tomase Robina, která je prvním dnešním Future hitem. Evropa.

Tohle je hitparáda Music Chart na Evropě 2 a za chvíli už 12. místo. A další moje teď oblíbená věc, to skladba Rain od Dany. No a potom už na místě 11. skupina Kids High uzavře první hodinu hitparády. Stejně to je geniální název Kids High, aspoň tady u nás v České republice, v češtině samozřejmě to zní trošku komicky. Prostě budou Kids High, nekecám. No a aby teda třeba Kids High nebo i někdo jiný tady byl zase za týden, tak je potřeba hlasovat, čili teď vás k tomu trošku vyzývám, čili mobily do rukou, nebo vlastně jakékoliv zařízení, které dokážete připojit k internetu a tam klikněte na Evropa2.cz a velmi jednoduše, intuitivně se tam hned dalším kliknutím dostanete do žebříčku nejprestižnější české hitparády naší Music Chart a tam můžete hlasovat. Jestli posloucháte v neděli reprízu, tak dokonce můžete hlasovat hned teď. Jestli posloucháte čtvrteční premiéru, tak je potřeba vyčkat do 20. hodiny, protože právě ve 20 hodin po skončení premiéry tak spouštíme hlasování. Čili jak jsem vám teďka řekl, abyste už měli mobily pohotovosti v rukou, tak ještě můžete na hodinku a pár minut odložit a užívat si teď 12., potom 11. místo a pak už druhou hodinu dnešní Chart.

0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Maximum muziky. Evropa 2, Music Chart.
1: Ha, ha. Až teď jsem si toho všimnul, protože právě vždycky na začátku druhé hodiny hitparády Music Chart na Evropě 2 vám říkám celkové pořadí a teď jsem to zachytil, že za týden tak nás bude čekat opravdu krásné kulaté číslo, to bude jubileum jak blázen, protože to bude 700. hitparáda celkově. 700. vydání bude vydání příští Music Chart. To je slušný. Je slušný. Takže ale to až za týden oslavy. Zatím konfety, kytice, všechno odložme a věnujeme se té dnešní hitparádě. Ta je zatím 699. a taky 630. letos a vypadá takto z poloviny. Na 20. místě novinka z minulého týdne od The Script, Giant Rooks, jsou na místě 19. hned nad The Script, na 18. místě potom Mark Dan a Raymond, Luis Capaldi, to už je místo 17. Martin Garrix a U2, ti jsou 16. a navíc je to 5. týdne z 10. na 16. místo. Na 15. se potom s námi po 7 týdnech rozloučili Alesso a Pendulum. Riep, to už je místo 14. na 13. pozici Mirai, 12. Dany a místo 11. obsadila skupina Kecaj. No a novinky, už jsme se jim trochu věnovali, ale ještě to nemáme úplně vyřešeno pro dnešek. Novinka číslo 1 Katy Perry, novinka číslo 2 Alex Warren, no a novinka číslo 3, tak na tu dojde až teď právě na startu té druhé hodiny dnešní hitparády. A co mě baví, že já vždycky, když takhle startuji právě hodinu, tak vždycky použiju na začátku takový prvek, který tady máme v rámci našich jinglů, ve kterém zazní Let's Go. A ta Miley Cyrus začala úplně stejně tu svoji dnešní novinku číslo 3. Poslouchejte sami. Let's go!

Spekuluje se, že Miley Cyrus by se mohla vydat na světové turné po delší době a to turné, že by mělo mít zastávku i v České republice. Tak třeba, když se jí bude dařit, i u nás v hitparádě Music Chart na Evropě 2, třeba se to k ní dostane. Ta informace, donese se to k ní a o to více se pak bude těšit Miley. Já ani nevím, jestli mám teď vůbec říkat její příjmení, protože ona vlastně se ho trošku zbavila při vydání nejnovějšího 10. alba, které se jmenuje mimochodem stejně jako tahle novinka z něj, Bass Persuades. Doufám, že to vyslovuji aspoň trochu správně. Mám pocit, že Miley to přece jenom tak říkala, zpívala trošku jinak, ale já jsem si to tady ještě ověřoval teďka a no, se k tomu nebudu raději vracet. Každopádně tenhle ten nejnovější projekt Miley, tak je zase trošku něco jiného, než jsme od ní zvyklí, což je ale dobře, že holka nestagnuje, ale stále se vyvíjí. A navíc prý má reflektovat tohleto album hluboký osobní umělecký vliv a vztah k její nedávno zesnulé kmotře, což byla slavná zpěvačka, hlavně country, paní Dolly Parton. Takže tak trošku i podsta pro Dolly Parton teď od Miley Cyrus a zároveň od ní dnešní novinka číslo 3. No a ještě soutěžní novinka čtvrtá před námi, tak nebudeme zdržovat a jdeme na ní. Sony, Fodera, Becky Hill dohromady. Tady jsou.

Posloucháte hitparádu Music Chart na Evropě 2 a producent Sony Fodera a zpěvačka Becky Hill jsou tady, respektive teď byli s novinkou číslo 4, s tím, že ale tihle dva tak se poprvé potkali už v roce 2021 při práci ještě s Davidem Guettou na singlu Remember a v roce 2024 pak znovu spojili síly a vznikl single Never Be Alone. No a teď tady máme jejich třetí společnou věc, která se jmenuje Say Something. Takže tři skladby za pět let, no, to být partnerem Becky Hill, už bych se začal zajímat, jak moc její Sony Fodera sympatický a o co tady vlastně jde. A Becky Hill samozřejmě by odpověděla, že jde o muziku skvělou. Pro dnešek je to novinka číslo 4 Music Chart na Evropě 2, která teď už vstupuje mezi 10 nejlepších a to s další novinkou, tentokrát s novinkou z minula. Na 10. místě jsou totiž Alesso a One Republic.

Norma Jean Martin na Evropě 2 v hitparádě Music Chart, teď na 9. místě a už jí do toho vstupuji, protože se nám blíží jednak kratičká pauza, pak postup týdne na 8. místě a pak už hudební zpátečka. A kdo to máte rádi, tak si počkejte dneska na připomínku roku 2005.

0: Dny Breno.
1: Co se to děje?
0: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
1: Tak to musí slyšet každý.
0: Dny Breno. Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
1: Podmínky akce u obchodníka.
0: Breno. Podlaha dělá domov.
2: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
4: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na Toyota.cz.
5: Zpátky k muzice.
6: Evropa 2.
5: Evropa 2 Music Chart.
7: Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

Posloucháte Hit Parádu Music Chart na Evropě 2, tohle bylo 8. místo, na něm Illinium, Ellie Goulding, jsou určitě rádi, protože tam poskočili ze 14. na 8., takže šplh týdne. Jinak za chvilinku na místě 7. Robin Schulz a Burbs, potom taky novinka od Olivie Rodrigo na místě 6. Teď ale si pojďme připomenout slavný český film, který se jmenoval Cesta do pravěku, protože přesně tak si teď připadám v hudební zpátečce. Opravdu teda míříme do vzdálené minulosti, do 16. září roku 2005. A dneska jsem nevybíral já ukázky, vybíral kolega Jirka, tady můj přímý nadřízený, on-air manažer a taky dobrá duše Hit Parády, tak zase, kdyby se vám to nelíbilo, stěžujte si u něj a já myslím, že vás to bude bavit. Rovnou 21. místo, ano, tehdy byla Hit Paráda trošku delší, širší, tak United Nations, já to řeknu na potřetí, na popátí možná, You and Me, skladba

Teď, jestli někoho probudili z hibernace, tak si musí říkat, že vůbec nic neudělalo v muzice žádný pokrok, protože takhle před těmi 20 lety to znělo, ale kdyby někdo byl jenom chvilku v té hibernaci, tak by si naopak říkal, že jsme se hodně vrátili v čase, zní to fakt všechno úplně jinak. A myslím si, že to bude platit i pro tu poslední ukázku pro tehdy šesté Backstreet Boys.

Jak jsem říkal, stěžujte si u Jirky, kdyby se vám ukázky nelíbily, já myslím, že s tím nemohl nikdo nic udělat. Prostě tady stejně nic lepšího v tom žebříčku prostě není. Všechno to zní, že to je 21 let staré a ono to přesně tak je. Ale možná to první místo, tak pro vás bude nadčasovou záležitostí, protože Tabáček od Činasky, to si myslím, že si všichni ještě dobře pamatujeme. Tak 16. září právě roku 2005 právě Činasky zvítězili.

Na Sombra za chvilinku dojde v hitparádě Music Chart na Evropě 2, a to na 5. místě. Ovšem předběhne Sombra Future Hit, dneska už druhý, a tenhle ten druhý je od německého DJ, producenta, hitmakera Topika. Tobias Topik celým jménem, Topik si říká jako umělecky a vydává se prý na novou hudební cestu, a první ukázkou tohohle nového směru tak je právě track, který teďka nabídnu, jmenuje se Lucky Ones, a hostuje na něm ještě taky prý čerstvě sformované duo Carte Blanche a taky zpěvák Alexandre Tidebrink. Myslím si, že jméno, které už jste někdy slyšeli, A7S, taky jsme ho tady takhle poznali u nás v hitparádě, ale nás teď zajímá hlavně Topik v hlavní roli, a to s druhým dnešním future hitem. Evropa.

Benson Boone za námi na čtvrtém místě a před námi už první tři v dnešním vydání hitparády Music Chart na Evropě 2, ale před námi taky to, na co jsem upozorňoval vlastně hned v úvodu, a sice, že si dáme mladou, nadějnou, se skvěle rozehranou kariérou zpěvačku Adélu. Tak tady je z britské hitparády BBC Radio One Chart, což vlastně už stačí jako vizitka, slovenská zpěvačka u nás zapůjčená z britské hitparády. Jinak já už jsem o Adéle Jirgové dneska ledacos říkal, ale hlavně si myslím, že ještě bude mnoho příležitostí si o ní toho spoustu říct. Tak teď si pojďte jenom užít její novou skladbu z jejího nového alba, které teď čerstvě vyšlo. Tohle je možná zatím asi velká naděje a možná do budoucna i jedna z největších hvězd, jaké jsme tady v tom našem středoevropském prostoru měli. Adéla. Evropa 2, Music Chart. Jak to hraje?

Pomalu odmává vám tu dnešní hitparádu Music Chart na Evropě 2, která nese několik pořadových čísel, konkrétně dvě, 36. letošní, 699. celkově. Ano, těšme se za týden, velké jubileum, bude 700. celkově. No a pojďme se ale podívat na kompletní výsledky dneska, než si dáme první místo. Kdo vypadl, tak po 7 týdnech Loreen a taky Martin Garrix a Ed Sheeran, po týdnu jednom Fastboy a dokonce Adonis se s novinkou ani nedostal dál. Tak jdeme na novinky dnešní radši. Ty spravíme chuť. Novinka číslo 1 Katy Perry, novinka číslo 2 Alex Warren, novinka číslo 3 Miley Cyrus a novinka číslo 4 Sony Fodera a Becky Hill. A tito všichni tak budou mít ambici dostat se do top 20 a tohle je dnešní top 20. The Script s novinkou z minula jsou na 20. místě, na 19. Giant Rooks, 18. pozice Mark Dan a Raymond, Luis Capaldi 17. Martin Garrix a U2 na 16. pozici, kam spadli z 10. místo 15. loučení po 7 týdnech, ale Alesso Pendulum nás opouští Rieb, potom na místě 14. Mirai jsou 13. 12. Dany na 11. pozici Kecaj, další novinka z minula, Alesso One Republic 10. místo. Místo 9. Norma Jean Martin, šplhouny týdne jsou Illinium a Ellie Goulding na 8. místě ze 14. Místo 7. pak obsadili Robin Schulz a Burbs, Olivia Rodrigo, novinka z minula na 6. místě. Místo 5. pak je další loučení po 7 týdnech, Somber se s námi rozloučil, Benson Boone potom 4. na 3. místě Slávek Fam a Paulie Garant. Místo 2. obsadili Sarah C. a Martin Harich a na 1. místě je to opět beze změny, zase jsou tam Post-it. Takže já zase gratuluji této kapele, zase vyslovuji poděkování vám, jednak za Post-it, že jste je opět dostali na první místo, ale taky za to, že obecně posloucháte, hlasujete, tak hlasuje se na Evropa2.cz, to víte, poslouchá se na Evropě 2, to taky víte, že to je ve čtvrtek a v neděli mezi 18. a 20. hodinou, si myslím, že taky už tušíte, no a že vás tím pravidelně provází Bob Schwartz, to si myslím, že taky pro vás není žádná novinka. Čili já už asi vlastně jsem dneska řekl všechno, co vím, a už jenom pouštím to první místo to odpoustit a jenom dodávám, že se na vás zase budu těšit příště. Ahoj. Evropa 2 Music Chart. Evropa 2. Umírám.

0: Nedělní brzda na Evropě 2, Vojtáno, Arny a Nasty, krásný večer posluchačů.
1: Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
0: Arny, prosím, co do té vělo, v jistý moment se začal oblíkat fakt jako dobře. Velice dobře.
2: Jak, a předtím jsem chodil jak, prosím tě?
0: Velice špatně.
1: Spíš do kol si věl, jako než co do tebe vělo.
0: Předtím si chodil jak my dva s Vojtánem, kteří
2: já jsem chodil strašně moc let v černém tričku. Jakože všude.
0: Znamenalo to něco?
2: Ne, pohoda, černý vypadáš, hubenější, je to prostě praktický, koupíš 10 triček, najednou máš je na celý rok. No a teď jsem to trochu jako probarvil, že třeba si někdo mu béžovou.
0: No ale černou
1: odvaha.
0: Rozjel teda.
2: Ale více barevný věci jako nenosím. Jako
1: to je další fáze, uvidíme. No. Dejme mu
0: takže jenom černobílý, to vlastně připomíná tvoje mládí. Po televizi.
1: No, jo.
0: Šmaria.
2: Takovýhle bomby jedeš.

0: Ladíte Evropu 2, nedělní brzda na ste Arny Vojtáno. Když usnete na moři, třeba na člunu nebo na nafukovacím lehátku či na kruhu, může se pak stát po probuzení stát hodně věcí, ale co se stalo jednomu týpkovi v Srbsku? On usnul na nafukovacím kruhu, ani ne člunu, jako jen tak jako usnul v Srbsku a proud ho odnesl do Rumunska.
1: Ty kráso.
0: A po probuzení muž začal křičet, já se nedivím, probereš jinde. Já popravdě, hoši, jak jsem špatnej v tom zeměpise, já moc nevím, jak je to daleko od sebe, nebo jako, jakou cestu urazil. Zřejmě, ale jako to není úplně.
1: Ale já znám neuvěřitelnější příběh.
2: Srbsko-Rumunsko. Dobře, povídej, Arny.
1: Neuvěřitelnější příběh na tohle téma a stalo se to v Čechách a je to fakt pravda. Tady jeden týpek usnul v nafukovacím člunu na Vysočině a probudil se jako prezident.
0: Ne.
1: V Lánech.
0: A začal křičet.
1: Ne, ještě spí pořád.
2: 290 kilometrů, díky.
3: Brzda. Jakoby show.

0: Evropa 2, nedělní brzda, Vojtáno, Arne a Nasty. Nevím, jestli rádi jíte rychle či pomalu. Já teda teď poslední dobou se snažím fakt zpomalovat.
1: Mělo by to tak být, ale já spíš jsem rychlejší.
2: Každý jsou 130krát se říká, nebo kolikrát, taky jsem rychlej zbytečně.
0: To nejde,
2: zbytečně
0: nejde mi to. Ale je tady padnul tady nový rekord. Lea to udělala, je to profesionální jedlík. A snědla burrito za 30 vteřin a 75 setin. Je zapsaná v Guinnessově knize.
2: A vlastně a polikala.
0: Strašně.
2: Strašně.
0: A pak šla teda na to burrito. Yes. Ne, no, ona kousla a vlastně to jsou takový to klasický, když jako...
1: Ale to je taky neobjektivní, protože jak velký, jaká gramáž a to může být tak jako různě.
2: Burrita jsou různý, to víme. No, a no. I s malým burritem se dá udělat.
0: Velký čas.
1: Velká palačinka.

0: Duncan Bastille, and I'm here with Europe 2.
1: Ahoy, Tim Crowley, we're fast forward,
2: and you can head over to Europa, yeah.
3: Nastav uši hviezda.
4: Hey, it's Jared Leto from 30 Seconds to Mars. Strabim, Europol, Tibet.
3: Evropa 2.
5: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
6: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
7: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: Nedělní brzda, jsou tady fake news, Nasty, Arny a Vojtáno mají zprávy pro vás.
1: Arny.
0: Čeští historici dosáhli historického úspěchu. Podařilo se jim dokázat, že se člověk v době kamenné rozmnožoval podle Káma Šutry.
2: V Rusku se rodí nová fotbalová hvězda. Mladý fotbalista je vyhlášený svou zákeřností, ale i láskou k alkoholu. Světové obránce brzy potrápí útočník Vladimír Iljič Fenin.

0: A zase zvýšil počet popelářů, kteří neříkají pravdu. Z vlády se ozývá, nechceme popelháře.
1: Popelháři, to je hezký. Evropa 2. Anet Jakoby Show.

0: Evropa 2, nedělní brzda, Vojtáno, Arne a Nasty. Tady se pozná opravdová láska k materiálním věcem, ale tou hezkou cestou. Ne jako, že máš rád opulentní věci. Mm. Jedna majitelka auta, promiň, že jsem tak vysvětlal, Arne, a vidět, že tě to unavuje, zrychlím. Ne? Jedna žena prodala auto a dala k tomu manuál, jak se k tomu autu ten dotyčnej má chovat. Třeba tady, prosím, má ráda, když se mění olej každých 10 000 kilometrů, a je zvyknutá pod dotýkem, je to Talián a sudos háklivý na to, čo se im leje do motora. Ona to byla Slovenka. Když to dodržíš, nikdy a nikde tě nenechá. Je spolehlivá, krásná a byla moje prvé auto.
1: A co to bylo za auto?
0: Hned ti to řeknu.
1: V ženským rodě.
0: Tak zatím něco říkají, já už to mám. Ne, nemám to, pardon. Aha.
2: Mě na tom fascinuje, že to byla ona.
1: No, auto. Říkám, že to bylo v ženským rodě, mě to tak zajímalo. To.
0: Není to,
1: to
0: tady vůbec napsaný v celém tom článku, nicméně to je asi jedno.
1: To je asi úplně jedno. No, tak je to hezký koupit si auto s takovýmhle dopisem. Ono víc než manuál, to byl takový jako milej. Měli dopis, jako věc.
2: Ale povedlo se mi vlastně něco podobného. Já jsem prodával auto a to auto se docela bylo problémový na začátku, tak já jsem si udělal manifestaci a napsal jsem si na papírek, ať dobře sloužíš autíčko a něco.
0: Jako
2: a strčil jsem to někam do auta. A pak jsem si uvědomil, že jsem to tam nechal. Takže někdo si z bazaru vytáhne a doufám, že to bude fungovat.
0: Doufám, že ty křápe jeden
1: se. Přesně, to se ujel 5 000. Auto už 2 roky na heberu.
2: A pak ho nasere papírek ještě. Evropa 2. Brzda. Jakoby show. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2 a my jdeme na Samofor. Tentokrát jsem pro pány vybral slovíčko triceps.
1: Já jsem se s tím trochu pral.
0: Tak, tricepsem.
1: Tak já začnu, ale dám takový vtip, jako kdybych už ho někdy napsal předtím.
2: Tak schválně.
1: Přijde...
2: Jo, to znám.
1: Přijde nos Samera Issy do baru a sedne si k tricepsu Arnolda Schwarzeneggera a říká, ty máš svaly, já mám čáry. Takovej mám já vtip.
3: Arny, ty si fakt myslíš, že tohle už si někdy, někdy
0: já
3: použil.
0: Já čekal, že řekne, že si řeknu mezi sebou, a kdo víc vydrží. A on by to nebyl vtipný,
3: ne,
0: takže
3: ne,
0: je to
3: ne,
0: lepší
3: ne,
0: takhle.
3: Ještě, že to neřek, Arny. Triceps, biceps a penis jdou na pivo.
0: Je to tam.
3: Je to tam. A už jsou ožralý a triceps začne křičet. Já jsem nejvíce, já jsem tricák a biceps, ale já jsem bicák a penis a já jsem vicák. Tam se to líbí, jako.
0: Já nevím.
3: Já nevím.

0: Evropa 2, nedělní brzda, Vojtáno, Arne, Anastia, máme tady zpátky naší téměř nepsanou rubriku, kdo je nejstarší na této planetě. V současné době je to 119-letý frér z Kostariky.
1: To je dost.
0: Kostarčan je nejstarší a vypadá... Jak byste řekl, kostarikánec?
2: Lepší, čím dál lepší, ještě zkus něco.
0: Kostnice, nevím, jak byste tam poslal?
2: Kostaričan.
0: A jo, a co jsem řekl, Kostarikan?
2: Já už jsi... nevím, hele, nech to být. Kolikže mu je? 119?
0: 119 mu je, no. 1907 se narodil.
1: Ty už nemáš, kámoše.
3: No jo.
0: No, už má 25 vnoučat.
1: A jsou živý, jo, ještě.
0: Jo?
1: Všechny.
2: Jak to hledal?
0: Jedou.
2: Počkej, já se podívám.
0: Jedou, no.
1: Ty jo.
0: Tam se jenom mají dveře, musí být furt otevřený, jako všichni navštěvou z rodiny.
1: Jako jo, a na druhou stranu to je strašný, to nechceš.
0: Nechceš?
1: No, když jde všechno fakt dobře, tak tvojím dětem je v té době třeba 90 nebo 95, to nechceš u toho bejt.
0: No tak můžete, máte asi společný téma, co vás bolí, co, jako žijete vlastně no, podobný dobře, životy.
1: Ale... Ale 119 teda mu přeju ještě
3: klobouk
1: teda...
3: Klobouk
1: dolů? To si musíš říkat hrozně dlouho, už třeba 30 let, tak příští rok už to přijde. Ono jo, příští
0: 120, týden. Ale 120 by byla dobrá.
1: Ty jo, to jo, no. Jako, jak to myslíš?
0: No tak zakulatí se to a připomíná mi to moje mládí.
1: 120 už to asi nezakulatí moc.
0: Jsme měli škodovku 120.
1: No tak my každopádně gratulujeme. Na Kostariku.
2: Ať to dotáhne do té 120. A teda.
1: Posíláme volňásek na Vojtána. Nestárnem.
4: Jakoby show. Evropa 2. 80. Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
5: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.

0: Už je tady polovina dnešní brzdy na Evropě 2 a my jako obvykle přejeme včera, dnes a zítra slaví svátek Zita, Oleg a Matouš.
1: Klepe nohou Zita, jí chytla nervozita. Asi půjde k tabuli, nechce bejt za bambuly.
0: Oleg na firemní akci potkal kolegu kolega. Přemýšlet můžu, jak chci, ale ven se tam bojil Olega.
2: Hezký Oleg. Oslavuje Matouše, štěká, neboj, nekouše.

0: Ladíte Evropu, dvě nedělní brzda, Naste, Arne, Vojtáno, byli u nás sousedi nedávno a ptali se, jestli náhodou jsme nepotkali jejich Agamu.
1: Agamu vousatou?
0: Agamu vousatou, kterou já kdybych ji neznal od tebe, tak bych byl blbej úplně, ale takhle jsem byl. Já Agama, já samozřejmě vím, jak vypadá. A oni začali popisovat, jak vypadá. Já samozřejmě vím, jak vypadá Agama, nevěděl jsem to předtím, dokud si neměl ty. Každopádně jim utekla, což bylo smutný a bylo to v období jako dešťů a docela zimy teď přes to léto, jo. A hledali ji, tak jsme říkali, tak to je asi blbý a oni už byli jaký smířený, říkali, ona má ráda nějak jako teplý hlavně prostředí, jo, jo. Že jo, a to. Tak víceméně se rozloučili a našli ji normálně, našli ji na zastávce, asi tak jako zhruba 500 metrů od baráku. Čtyři dny v dešti dala Agama normálně, po čtyřech dnech ji našli na zastávce, normálně happy end, všechno je zdravá, trošku asi byla nachcípaná, trošku rýmička, dejme
2: ona
0: tomu.
2: Ona má ráda teplý prostředí, to ona jela asi, šla na bus za Kubou Žánčkem, ne? Třeba naším kamarádem. Nebo... No,
1: ale to je zajímavý, nám se ztratil pes a taky ho našli na zastávce.
0: U Kuby Žáčka. Evropa 2. Anet Jakoby Show.

0: Vy, co posloucháte naší brzdu na Evropě 2 pravidelně, tak tušíte, že tady byla jedna z našich oblíbených rubrik, jakoby hádanka. Tak já klidně začnu.
1: Můžeš.
0: Kluci, víte, co dělá pas? Myslím, jako ten doklad, jako pas.
1: Aha.
0: Víte, co dělá pas, když nemá doma občanku?
1: Ne.
0: Pasturbuje. Doma sám, jakoby.
1: No,
2: jakoby. Sám. A to se stává.
1: Jaké písmeno řecké abecedy následuje po písmenu Pergama?
2: Nevím.
1: To prdelta.
0: Já jsem si říkal Pergama.
2: Co dělají na Jamance... Co dělají na Jamajce kolem domu v rámci odvodnění? Dredáže. Maximum muziky.
3: Evropa 2. Brzda. Evropa 2. Jakoby show. Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
4: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
5: No, od Alena Volkra, tří fajde.
4: Fade it. Jo, fade it, fade it.
6: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda, panda.
4: Imagine Dragons.
6: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
3: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem.
4: Z jiných rádí musím volat k nám, abychom jim něco pořádného zahráli.
3: Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
6: Díky vás a užijte si to.

0: Vadí to Evropu dvě nedělní brzda na stejárny Vojtáno. Už zase se hlasovalo o nejošklivějšího psa světa. Je to soutěž, která probíhá každý rok samozřejmě. Já si vždycky vzpomenu na jednu naši úžasnou českou herečku Janu Šulcovou, která měla pejska, ke kterému vždycky, když ho někdo viděl, tak říkal, ježiš, ten je krásně hnusnej. A myslel, jako, že se lidi zasmějou a ona byla strašně naštvaná samozřejmě, protože ten tvůj pes je krásný samozřejmě. A já vždycky, když vidím tady tu soutěž, tak se podivuju nad tím, že někdo miluje svýho psa a dokáže ho přihlásit do soutěže. Ten je pěkně hnusný. Platí to i jako pro děti, co jsem si všiml, že si všichni jako myslí, že mají nejkrásnější, nebo znáte někoho, protože já vím, že vy byste to o vašich znáte někoho.
1: Má fakt vošklivý dítě, tam cílíš.
0: Ale kdo to, kdo on to řekne o svých dětech, protože já znám takový lidi.
1: Znáš?
0: Jo, mám jednoho kamaráda, který hrozně jako sundavá syna, ten je levej, ten
2: dřevák.
0: Doufám,
2: že ne, a on teda před ním teda.
0: No před ním snad ne, no, jako říká to nám, ale máte taky, že mě to šokovalo, já myslel, že každý má ty svoje jako za nejhezčí. Vy neznáte takhle nikoho, kdo
2: nejhezčí takhle? Nevím, ale jako neřekl bych, že jsou nějak oškliví.
0: A mluvíš o svých teďka, jo?
2: O svých a ani vlastně z těch všech, co jsem měl možnost jako nějakým způsobem hlídat, tak samozřejmě, když třeba Bůh trochu ubral, tak jsou spíš roztomilí, že jo, a podporuješ je.
0: Jasně, jasně.
1: Nebo hnusný jasně. Trošku. Ale... Maximum muziky.
3: Brzda. Jakoby show.

0: Evropa 2, nedělní brzda, Vojtáno, Arne a Nasty, jakoby, ne, otázka to už byla, teď už je jenom pouze Vojtánova otázka, kdy se zeptá a my budeme šátrat v paměti.
1: Tak, tady nemusíte úplně šátrat v paměti, spíš si představit, dozvíte se, že vaše dítě má co dočinění se šikanou. Jo. A teď otázka, jestli byste radši, aby byl ten šikanátor nebo ten šikanovaný? Jestli když jdeš do školy a řekneš, že tvoje dítě má problém se šikanou, ty jdeš a říkáš si v hlavě, co uslyším, že někomu
2: dal na... záludná
1: otázka. Je, já jsem zkusil teďka takovou záludnou.
0: Radši bych byl, kdyby byl šikanovaný.
1: Já asi taky, člověče.
0: Ale zase na druhou stranu... promiň, já zase do toho musím dát jeden příběh, jo.
1: Dej ho.
0: Že vlastně jedno dítě ve třech různých školách bylo šikanovaný. Aha. A pak kamkoliv ho dali, tak se to vlastně opakovalo úplně s jinýma dětma. A pak vlastně prošel nějakým čistícím procesem terapeutickým,
2: jo.
0: A strčilo zase zpátky do těch škol nebo do té jedné z těch třech, kde byl šikanovaný.
1: A už sekal.
0: A otočil se to, ne. A přestal bejt.
1: Jasně.
2: To je těžká otázka.
0: Takže na tohle jsem slyšel příběh a řekl bych si, že by to šlo, ale ani jedna strana, no.
1: No samozřejmě nechceš nic, no, z toho, ale...
2: Ale...
0: Dobře, tak v dospělém životě, chtěl bys být radši šikanátor nebo šikanovaný?
2: Ne, o těch dětech mluvíme. Já bych byl radši, kdyby oni šikanovali.
1: Jo. A vysvětlíš trochu?
2: Ty malý zlý šprty.
1: Jo, takhle. Že bys jim to přijal.
2: Jsme to celý dojebali, viď? Ono to je celý takový. Pojď to dát ještě jednou, ale zkusme bez jinou příběhu do toho a nějak to hodit do vtipnějš asi. Nebo to někde úsekně, já nevím. Ale bylo to moc.
0: Ještě jednou.
1: A mám dát tu samou.
2: Dej tu samou.
0: Evropa 2, nedělní brzda, Vojtáno, Arne a Nasty. A máme tady Vojtího otázku. Opři se do toho.
1: Tak, opírám se do toho, že teď to chce představivost. Dozvíte se, že vaše dítě je zapojený do šikany, nebo že bylo účastníkem šikany, jdete do školy, ale nevíte,
0: na jaký straně
1: té šikany. Jestli šikanoval, nebo byl šikanován, co byste vlastně chtěli radši? I když vím, že no, samozřejmě
0: chtěl bych
1: nic.
0: Obě dvě, ale to je krásná nabídka.
1: Ne, vím, že...
2: By šikanoval sám sebe.
0: To je dobrý.
2: To je docela dobrý, to jak z toho vybruslit. Ale já bych...
0: Dobrým výsledkům.
2: Kdybych se měl rozhodnout, tak ať jsou to ti, kteří šikanujou, ale ať šikanujou toho největšího hajzla, který všechny ostatní šikanoval.
1: Jo, tak to jako je krásný.
0: Řetězec.
1: To je krásný.
2: Takhle bych to viděl.
1: Mstitel prostě.
2: Ano.
1: No, tak to bych taky bral asi.
0: No s největší pravděpodobností, jak se to vyříkají někde v kleci, ne?
2: Bývá to tak dneska. Ale ona je šikana a šikana. Teďka ještě, protože ono to zní jako strašně. A někdy to může být jako malý,
1: šikanka.
2: Nevinný, šikanka.
1: To má, prosím tě.
2: Má šikaníčka, kvůli tomu vládne rodiče, tak nemá nožičku. No.

0: Evropa 2, tady závěr nedělní brzdy, Vojtáno a Arne a Nasty se budou loučit a vlastně, když už jsme tady měli tu otázku o té šikaně, takový nepříjemný, ale zároveň děje se to. Byli jste někdy součástí?
1: Jako já byl, ale tak jakože
0: si nakládal nebo zvládl?
1: Ne, já, když jsem byl na intru, tak to bylo ale součást nějaký jako tradice tehdy, takže jsme tam skákali jako bažanti, nějaký žabáky, musím se něco uklidit, ale mě to vlastně jako nepřišlo, že by mi to nějak ubližovalo, protože mám pocit, že to nebylo jako osobní, ale bylo to jakoby
2: iniciační nějaký jako zvyk.
1: A prošli se tím jako všichni tehdy. A osobně, hele, že se mi smáli, že jsem malej, brilatej, hnusnej a nemocnej, to neberu vážně, to je pohodně.
2: To je doteď, to my taky tady si s tebe děláme.
0: Tak vám přejeme dobrou noc.
3: Show. Evropa 2. 80. Škoda Octavia na operativní leasing za 7950 korun bez DPH měsíčně.
4: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: To ten já,
3: ale ne. Haló, kdo?
1: Haló.
2: Iveta, ahoj.
3: Kecáš, ne. Kecáš.
1: Ty jsi ta Iveta, která chtěla toho Šírena.
3: Ne.
1: Ne.
2: Podobíte, to je na infarkt.
3: Iveta.
4: Ty jsi dobrá.
3: Iveta.
0: Nejsme normální rádio.
2: Dobrá,
1: čím? To se nemožní.
0: Jsme Evropa 2.

0: že ty taky občas nezapomeneš, že máš mámu.
1: Mámu je třeba vytáčet denně.
0: Ale já jsem zase vytočená.
1: Říká Tomáš Zástěra.
0: Ano, synáčku.
2: Nazdar.
0: Ahoj.
1: Hodný synek, co každé odpoledne volá mámě.
0: Kdyby si se líp učil, ty pitomče, kdyby jsi dneska mohl bej.
1: A vy jste vždycky u toho.
0: Ať to ty lidi trochu baví, to vysílání.
1: Vytoč mámu. Kultovní telefonáty Tomáše a jeho mamky. Každé všední odpoledne na Evropě 2.
0: A dnes a přijeď, hele.
2: Jo.
0: Nazdar.

0: Europa 2. Maximum nový muziky. Europa 2. 80.
1: Škoda Octavia. Na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
2: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.

0: Rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

0: Posloucháte show.
1: Já mluvím.
2: A já to chtěl říct dřív.
1: Já to chtěla říct dřív.
0: Odpolední show s Tomášem.
2: Zástěra, zástěra, ty jsi ale sexy říkal, jo.
0: A Zorkou.
1: Redaktorka, doktorka Zorka Horka.
0: Odpoledne, kdy se dějou věci.
2: Atmosféra ve studiu je až nakažlivá. Dnešní by to je blbý říkat tohleto, viď?
1: No.
0: Odpolední show s Tomášem a Zorkou.
2: Takže neopouštěte tuto stanici a tento kanál. Buďte v kanále, tady s námi pořád. Evropa 2.
0: Denně od 3 do 6 na Evropě 2.

novinky Evropy 2. Kygo a Dan Timinsky. Tvoje nová muzika.

0: Europa 2. Maximum nový muziky. Europa 2. 80.
1: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
2: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: To jsem já,
3: ale ne.
4: Co? Haló, kdo?
1: Haló.
4: Kecáš, ne! Kecáš! Ty jsi ta Iveta, která chtěla toho Šírena.
1: Ne,
4: ne.
3: To je na infarkt.
4: Iveta!
5: Ty jsi dobrá!
4: Iveta!
0: Nejsme normální rádio.
3: Dobrý,
4: to se nemožný.
0: Jsme Evropa 2.

Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.